že zas tvacu.

překládal ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Těch Dluhý a autor Jirka Týstrung nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točer, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Rity Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Rytě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Would See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
5: Ano, to je
6: krásné odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak.
6: Ano.
5: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor. Jo. Ježiši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano.
0: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovory, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukr.
2: Počkejte, co to je kukr.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez uchy.

0: Ka vědra s uchem?
1: Ano, vědra s uchem.
0: S uchem. S uchem. Vědra pánská, vědra dámská. Chcete pánský nebo dámský?
1: Jaký je v tom rozdíl?
0: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
1: Aha, no tak pánský. Prosím, které je to patro?
0: Sedmý patro, sedmý. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
1: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No, no samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
0: K službám, prosím. A kdo jako?
1: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
0: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
1: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
0: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
1: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
0: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
1: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
0: To nemuselo být.
1: Ale no, muselo.
0: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
1: No tak.
0: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
1: No tak radši nějaké větší, ano.
0: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, bežové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
1: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
0: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
1: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
0: Ale co pak?
1: Ono totiž u nás v bytě hoří.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický. Ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
4: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
3: takové ty že, menší, bylo, typické.
4: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, Hujer.
3: Už je čas,
4: jo, Hujerovi, už je čas.
3: Ne, báječný,
4: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mu bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem moc jeho inscenacích a vím, že...
3: On teda režíroval.
4: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
3: To je legendární představení.
4: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako Hujer už je čas, o pět kroků napřed.
3: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
4: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
3: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
4: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne. Ne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
3: Jo? Kdy se jako zasmát.
4: Ano, opravdu. No.
3: Smějte se, paní, smějte se.
4: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo teď jako nic.
3: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
4: Tak na tou reprízu asi.
3: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako
4: ne. No,
3: nejmenu,
4: ne,
3: to...
4: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
3: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
4: ano, nebo
3: dopis.
4: Jsme tam měli na vrátnici, aby jsme se na to mohli připravit.
3: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
4: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
3: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
4: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
3: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor Mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás obrazerový.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
1: Tak jo.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: No.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynik z té horší stránky.
6: No, tady, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan, no,
7: Angličan,
6: právě,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řek sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni ma gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
7: Ja, kisti hnát. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslova?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Ježi. V tom případě, pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijaté.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
7: Aha.
6: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
7: ano.
6: Berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Je, pan vedoucí, ještě, jo, že jste jo. mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Já barového?
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo. No, bylo
1: se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavné, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Lučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý. Co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
2: asi
0: přehrával. Zřejmě,
2: jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se
2: no, ano, ne,
0: s Jiřím Cízlerem. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako, že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04 a teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady, tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: Daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc,
3: za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kde umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To
9: je
8: hodně laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, jste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a,
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě
8: no.
9: Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co bych...
9: Vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: No, neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás slyšel.
8: Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede. Někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, pane. Tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňoukaje. Žáda je, jídá kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak to tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici no. s konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: víte? No nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tak zase, člověk. No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
1: já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. To mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No akorát ale možná příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon. Vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Bčko.
1: Volíte Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč, člověče.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků, si vemu.
8: Ten mi dá.
7: Co to jíte, člověče? Počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
7: Ne, to zase za to nestálo, čeká vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám? No? Lékař! Doktor! Rychle, tady lékař někde! Doktor
6: Říha!
7: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl!
6: Co se stalo?
7: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
6: Jaké to byly prášky?
7: No to já nevím, pane
6: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
7: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
9: Já nevím.
7: No on neví. Pane doktore!
6: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
7: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
6: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
7: No to já zase
6: no,
7: nevím.
6: No tak se ho zeptejte, každá ano, minuta je drahá.
7: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
6: V žaludku,
7: aha. Pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím
7: ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
6: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
7: Já nevím, zase já, pane
6: doktore. Tak se zeptejte, každá minuta, jak ho těho vám zobák na
7: roce. Rozhodte na mě, že už asi nenechám nadávat, o doktora kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
9: Kapse.
7: No, kapse. Tak, pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím.
7: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
6: Tak mu je vemte a podejte mě.
7: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
9: Celasko?
7: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co
7: musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
6: Co žvete vy, bláte, byl to snad váš celasko?
7: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
6: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
7: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
6: Vitamin C, to je přece celasko.
7: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane doktore. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
6: Víte co?
7: Ano, co ne?
6: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
7: jo, jo, to už potřebuju delší dobu, nashledanou, doktore.
6: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékár? Nevím, pane doktore, nevím, já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý.
0: Humoriáda.
1: jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S milými posluchači, s
1: vámi. Je to tak. Já, tak si dejte Celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Muž, který by mohl být nakažený ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice Bulovka. V Ostravě je těsně před dokončením stavba největší kryté střelnice na Moravě. Karvinští fotbalisté ve finále domácího poháru zdolali Jablonec a slaví historický úspěch. Bude oblačno až polojasno, místy zaprší a teploty kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
2: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech. A uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
0: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny. Právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Nová krytá střelnice v Ostravě Hulvákách je skoro hotová. Fungovat bude od září. Trénovat tam může veřejnost a vhodná je taky pro reprezentaci nebo mezinárodní soutěže. Střelnice nabídne až 60 palpostů pro různé druhy zbraní. Zbývá ještě objekt dovybavit a okolí osázet zelení. Střelnici bude provozovat městská společnost Vítkovice Arena. Podle předsedy představenstva Petra Handla je zájem obrovský.
3: Sportovci, kteří se chtějí připravovat na té vrcholné úrovni, takovéto zařízení v našem regionu a kromě Plzně v rámci České republiky nikde nemají. Možná ta nabídka bude i nedostatečná vzhledem k tomu zájmu, který již registrujeme i například ze strany některých zahraničních střeleckých asociací.
0: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se od 14. do 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Sport. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který většinu druhé půle dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Figurují ale v aktuální korupční aféře a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací je do svých soutěží nepustí. Pokračuje karvinský trenér Marek Jaroním.
4: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme. No.
0: Celou reportáž uslyšíte přibližně za 20 minut.
1: Počasí.

0: Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jdeme na to, je tady čtvrtek 21. květnový den, máme 4 minuty po páté a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava právě začíná Dobré ráno s datem 21. května. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Soukup my oba přejeme příjemný a hlavně pohodový den, pokud možno v naší rozhlasové společnosti. Hudební start dnes obstará Dalibor Janda.

0: Kvůli aktuální korupční kauze možná doteď neví, jaká je v klubu jejich budoucnost. Fotbalisté Karviné se ale i v nelehkém období postarali o historický úspěch Slezského celku. O jejich vítězství v domácím poháru uslyšíte krátce před půl šestou. Teď pro vás máme souhrn historie, které se týká dnešní datum 21. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán, Mulla Muhammad Mansour. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansour ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Programu Českého rozhlasu Ostrava se teď budeme věnovat informacím o počasí, nejprve pohled do regionu, ve kterém je v tuto chvíli většinou polojasno, někde oblačno. Teploty se pohybují v různých rozmezích, například v Třinci teď naměříte 11 stupňů Celsia, naproti tomu ve Frenštátě pod Hradoštěm 9 stupňů. No a prognóza na dnešek hovoří o tom, že by většinou mělo být oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně během dne místy s přeháňkami. Večer by pak srážky měly ustat a měla by také ubývat oblačnost. Teploty ale příjemné, 18 až 21 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nahrávka z muzikálu Jesus Christ Superstar, to byla Ota Baláš a Bára Basiková. Teď je 5 hodin a 23 minut. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili Jablonec 3-1 a trenér Slezanů Marek Jarolím na pozápasové tiskové konferenci schytal tradiční sprchu šampaňským.
1: Teď jsem vám představil můj tým, že když už, tak už, to znamená, když už něco, tak na plný pecky, takže to teď předvedli a skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat na celý život.
2: Řekl spokojený a už značně promočený kouč Karviné Marek Jarolím. Slezané od 17. minuty po proměněné penaltě Java prohrávali. Na přelomu poločasu ale zásluhou Trev Kondeho s Viniciusem skóre otočili a pak navíc přišel možná klíčový moment zápasu. V 57. minutě totiž střídající křídelník Jablonce Singatech nakopl soupeře a dostal přímou červenou kartu.
3: To, co tam předved Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako akorát negativním slova smyslu. No.
2: Litoval trenér poraženého Jablonce Luboš Kozel. Karviná si triumfem v MOL Cupu zajistila účast ve čtvrté předkole Evropské ligy, figuruje ale v aktuální korupční kauze a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA ji do svých soutěží nepustí.
1: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme.
3: Samozřejmě, pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče, to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
2: Přiznal Luboš Kozel, kouč Jablonce, který by v případě, že by UEFA start v evropských pohárech Karviné zakázala, čekalo předkolo konferenční ligy. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Terza Hájková.
3: Je 17:30.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Maximální ceny paliv o půlnoci znovu vzrostly. Cenový strop pro benzín je o 37 haléřů vyšší než včera. Litr stojí na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než ve středu. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Přibude spoj z Prahy do Opavy, který bude jezdit ve čtvrtky odpoledne a páteční dopolední spoj v opačném směru. Jak uvedla mluvčí Vanda Rajnochová, České dráhy k tomu vedla poptávka a nynější obsazenost vlaků. Více než 1600 cestujících vyloučili v Ostravě z MHD asistenti přepravy spolu se strážníky při týdenní kontrolně bezpečnostní akci. Informovala o tom mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Nejčastějším důvodem byla jízda bezplatné jízdenky. V několika případech šlo o vyloučení za obtěžování pod vlivem alkoholu. V pražském hotelu Hilton dnes oficiálně začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Dnešní program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Muzeum Hlučínska rozšiřuje sbírku, která dokumentuje život obyvatel v této části regionu. Vyzvalo pamětníky, aby muzeu půjčili anebo věnovali například staré dopisy, části oděvů, kroniky anebo vybavení domácnosti. Cílem je uchovat vzpomínky na starší generace. Muzeum tyto předměty zpracuje a zapojí do chystaných výstav. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně během dne místy přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají až do konce července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Co bude obsahem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, to uslyšíte po nahrávkách Heleny Vondráčkové a Františka Nedvěda. Mějte pěkné ráno.

0: Je 5:37 v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď uděláme takovou odbočku k tomu dopolednímu programu, kdy po 9:00 nabízíme náš toulavý magazín Křížem krajem. Je jako živý, mohutný ve své velikosti a zrozený pod africkým sluncem. Exponát v podobě slona je součástí sbírek Afrického muzea safari, které najdete v Holčovicích na Bruntálsku. Vévodí novější části expozice, která mu svými rozměry vyhovuje. No a právě toto je místo, kam nás dnes 10 minut po 9:00 zavede redaktorka Petra Štrimplová.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ostravského meteorologa Václava Smolku teď přivítáme v programu Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá s počasím v našem regionu.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno, výjimečně se také mohou vyskytovat přeháníky. Teploty jsou nejčastěji od 13 do 9 stupňů Celsia a vítr ten je většinou slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, pojďme k tomu, jak bude v průběhu dneška.
2: Tak mělo by být oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku jenom výjimečně, během dne potom místy se také přidají přeháníky, k večeru postupně ustanou a bude ubývat také oblačnost. Maximální denní teploty dnes budou od 18 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní až severní, od 2 do 6 metrů za sekundu, který bude postupně večer slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci už by mělo být málo oblačností, k ránu se potom výjimečně vytvoří mlhy. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 10 do 7 stupňů, v údolích to může být až kolem 5 stupňů. Vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno ještě slunečné, výjimečně s mlhami. Během dne oblačnosti částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přeháňky. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás seznámil Václav Smolka, díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ní mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Rangers v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 5 hodin 50 minut a já vás pozvu k vysílání po 13. hodině, kde je tradičně naplánován pořad Alex a host. Pokud posloucháte, asi vás bude zajímat, kdo se dnes posadí k mikrofonu.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kolik bude stát nové vědecké centrum, které buduje Vysoká škola báňská? To vám poví Tereza Hájková ve zprávách už za 2 minuty.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vysoká škola Báňská buduje nové vědecké centrum za téměř 300 milionů korun. Senior taxi v Ostravě jihu mění provozovatele, ceník zůstává stejný. Karvinští školáci se dnes budou učit, jak pomoct tonoucímu. Bude většinou oblačno, místy s přehánkami a naměříme do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostravská vysoká škola Báňská proměňuje jednu ze svých starších budov na nové vědecké centrum. Vznikne výzkumné zázemí, které propojí materiálový výzkum a udržitelnou energetiku. Program navazuje na už fungující Centrum energetických a environmentálních technologií. Nové vědecké centrum vyjde na více než 300 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace.
3: Vzniknou tam nové laboratoře, které mají přilákat špičkové vědce. Samotný objekt bude energeticky úsporný. Počítá se s využitím dešťové vody a energií, kterou bude vyrábět téměř 500 solárních panelů. Rekonstrukce skončí v červnu příštího roku. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
1: Letošní ovocná úroda bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují škody po jarních mrazech na 1 až 1,5 miliardy korun. Informovali o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Šebestián bude v příštím týdnu jednat s Evropskou komisí o pomoci pro tuzemské pěstitele. V Ostravě jihu ode dneška zajišťuje Senior Taxi nová firma. Pro uživatele se nic nemění. Senior Taxi mohou využívat lidé starší 77 let. Cena jedné jízdy je stále 25 korun a v platnosti zůstává i telefonní číslo, na kterém si zájemci můžou dopravu objednat. Službu využívá podle radnice 3600 klientů. Město stojí zhruba 5 milionů korun ročně. Děti z Karviné se budou učit, jak bránit úrazům. Základní a mateřská škola Prameny pravidelně organizuje se složkami integrovaného záchranného systému program zaměřený na nehody, úrazy anebo bezpečnou jízdu na kole. Dnes je určený malým dětem, zítra pak větším školákům. Jak upřesnila mluvčí Karviné Monika Danková, sejdou se na letním koupališti.
4: Kde složky integrovaného záchranného systému dětem připomenou, jak se bezpečně chovat doma, venku i u vody. Připraveny budou ukázky záchrany tonoucího, techniky záchranářů i doprovodný program. Sport.
1: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Fleck a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
5: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
1: Další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu proti Slovensku.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až polojasno. Zpočátku výjimečně, během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kravařích na Opavsku v ulici Komenského

jméno, které pochází z řečtiny, dá se vyložit jako jediná nebo jedinečná. Tak jedinečné Moniky, mějte krásný sváteční den, užijte si ho. Další nahrávka Marka Ztraceného je pro vás.

0: Kapela Blondýr dostala prostor po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 12 minut. My se podíváme krátce před 6:30 na Karvinsko. Tam pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Firma OKD tam bude v budoucnu těžit místo uhlí důlní plyn. Podíváme se tam za 10 minut, teď totiž pro vás máme naši pravidelnou rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla o hodně širší než ramena. Paže volně visí před trupem a drží láhev. S nádechem se předkloníme a necháme paže volně zhoupnout i z lahví mezi kolena. S výdechem propneme kolena, protlačíme pánev vpřed a zhoupneme paže vpřed. Celý cvik cvičíme 30krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Mrkneme se teď na aktuální počasí v regionu. Opět se podíváme nejprve na východ a poté na západ. V Jablunkově v tuto chvíli oblačno, teplota 9 stupňů Celsia. Trochu západněji v Kukelné na Opavsku je tepleji. Teď tam mříte 13,5 stupně Celsia. Prognoza na čtvrtek říká, že v Moravskoslezském kraji bude většinou oblačno až polojasno. Výjimečně během dne místy s přeháňkami, večer by pak srážky měly ustat a ubude i oblačnosti. Teploty ale příjemné 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do studia dorazila Tereza Hájková, a to s krátkými zprávami.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V pražské fakultní nemocnici Bulovka už je americký lékař s podezřením na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Po jedné hodině v noci přicestoval z Ugandy a v Praze bude na pozorování 3 týdny. Zatím nemá žádné příznaky nemoci. Více ve zprávách v 7 hodin. Nová krytá střelnice v Ostravě Hulvákách je už skoro hotová. Fungovat bude od září. Trénovat tam může veřejnost a vhodná je taky pro reprezentaci nebo mezinárodní soutěže. Střelnici bude provozovat městská společnost Vítkovice Arena. Podle předsedy představenstva Petra Handla je zájem obrovský. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. Leskovec nad Moravicí na Bruntálsku rozšíří tamní hasičskou zbrojnici. Obec totiž získala další hasičský vůz s cisternou. Radnice už má všechny potřebné dokumenty a v nejbližších dnech zbrojnici předá stavební firmě. Práce pak potrvají zhruba do podzimu. Olomoucké muzeum umění v podvečer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Opavsku na silnici třetí třídy mezi Bolaticemi a Kravařemi se srazila 3 osobní auta, dejte tam pozor. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V nejbližších minutách budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava mluvit s našimi meteorology o počasí, ale ještě předtím nabídnu jeden programový tip z muziky Karel Zich anebo Michal David. Pěkné ráno.

0: Pokud budete s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava i dopoledne po 11. hodině, dočkáte se našeho pravidelného magazínu O zdraví, jmenuje se Lékárna. Hostem toho dnešního pořadu bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Naším tématem bude léčba pacientů se srdeční arytmií. Ptát se po telefonu budete moci našeho hosta samozřejmě i vy. Už teď přidám telefonní spojení s námi 596 11 22 66. S tématem začneme 10 minut po 11. hodině. Teď ABBA a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Krásné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ostravského meteorologa Václava Smolku teď přivítáme v programu Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá s počasím v našem regionu.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno, výjimečně se také mohou vyskytovat přeháníky. Teploty jsou nejčastěji od 13 do 9 stupňů Celsia a vítr ten je většinou slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, pojďme k tomu, jak bude v průběhu dneška.
2: Tak mělo by být oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku jenom výjimečně, během dne potom místy se také přidají přeháníky, k večeru postupně ustanou a bude ubývat také oblačnost. Maximální denní teploty dnes budou od 18 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní až severní, od 2 do 6 metrů za sekundu, který bude postupně večer slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci už by mělo být málo oblačností, k ránu se potom výjimečně vytvoří mlhy. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 10 do 7 stupňů, v údolích to může být až kolem 5 stupňů. Vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno ještě slunečné, výjimečně s mlhami. Během dne oblačnosti částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přeháňky. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás seznámil Václav Smolka, díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava. O čem se mluví?
3: Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli sucha zásobovat i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si dnešní rozhovor O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď byl Petr Kolář. Máme 6 hodin 50 minut a my tradičně v tomto čase nabízíme různé zajímavé pozvánky, tak pojďme se na to podívat. V Opavském domě umění se dnes od 5 odpoledne uskuteční vernisáž nové výstavy nazvané Střelci na královnu. Prezentuje umění ve veřejném prostoru Moravskoslezského kraje z let 1948 až 1989, čili umění socialismu. Vystavena budou nejen tedy samotná díla v různorodých materiálech, ale i návrhy, studie a modely. Kopřivnické muzeum nákladních automobilů Tatra zve na vernisáž výstavy Cestovatelé František, Vladimír Vojt a Jiří Baum. Začne dnes v 17 hodin. Výstava přiblíží životní osudy významných meziválečných cestovatelů, a to prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Součástí výstavy je i model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma, Miss Austrália. Výstavu můžete navštívit do 22. listopadu. A ještě pozvání do Orlové, tam se koná setkání pisálků. Uskuteční se v městské knihovně, je určeno všem věkovým kategoriím. Setkání povede autorka Hana Nivnická a začíná se v 16 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Firma OKD likviduje důl ČSM a dál propouští horníky. Američan s podezřením na nákazu ebolou už je hospitalizovaný v pražské nemocnici Bulovka. Fotbalisté Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. Bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje také propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
4: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci, každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. hodiny večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
5: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
2: Silničáři začnou v pondělí stavět dočasný most v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Nahradí nynější mostní provizorium, kvůli kterému si lidé z okolí stěžovali na nadměrný hluk. Instalace nového provizoria potrvá přibližně 4 týdny. Ulice bude během té doby neprůjezdná a neprojdou tam ani pěší, uvedla mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková. Původní most přes potok Porubka předloni v září poškodila povodeň.
6: Sport.
2: Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
7: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. 3. gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí se všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno, přechodně polojasno. Zpočátku výjimečně, během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu hlásíte z Opavska. Tři osobní auta havarovala na silnici třetí třídy mezi Boleticemi a Kravařemi. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Petr Soukup u moderátorského mikrofonu, 7:04. Přeji všem posluchačům hezký čtvrtek s datem 21. května. Co pro vás máme v nejbližších chvílích? Z muziky Věra Špinárová, Miroš Birka nebo třeba Paul Young. A co se informací týče, už za chvíli tady budou dobré rady a nápady, které každé ráno Artur Kubica servíruje v rubrice Dvakrát měř a jednou řeš. Dnes se zaměří na používání herbicidů na našich zahrádkách. Za pár minut.

0: V ostravské části Přívoz začala oprava historického domu na náměstí. Budou v něm byty a vrátí se i slavná kavárna Korzo s kulturním sálem. Městská část se tak snaží vylepšit čtvrť se špatnou pověstí. Téma pro reportáž nabídneme ji v našem programu krátce před 7:30. Teď přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Uvažovali jste někdy o riziku pro vaši zahradu, pokud použijete herbicidy nesprávně? Dokáže to zahubit rostliny, které máte rádi. Herbicidy sice při ošetřování trávníku ušetří váš čas, ale nepozorná aplikace může vytvořit problémy. Mnoho stromů, mnoho keřů, mnoho okrasných rostlin je snadné poškodit anebo úplně zahubit, jestliže se herbicidy aplikují na trávník nad jejich kořenovým systémem. Některé stromy, včetně jabloní, javoru jasnolistého, katalpy, dřínu, zlatice, tedy forzítie, dřezovce trojtrného, šeříku a platanu, jsou na herbicidy pro trávník mimořádně citlivé. Rozprašovač s takovou látkou použijte v dostatečné vzdálenosti od nich a plevel postříkejte jenom v nezbytném rozsahu. Zbytky trávy nikdy nevyhazujte na kompost hned, ale až za pár týdnů, to se přidat mohou, no ale za předpokladu, že kompostování bude trvat nejméně 6 měsíců. Já osobně bych si herbicidy na svou trávu nedal. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve čtvrt na 8 se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na aktuální počasí. Srovnáme hory a nížiny. Začneme na Lysé hoře v Beskydech. Teď je tam hustá mlha, teplota 6,5 stupně Celsia. Naproti tomu ve Frýdku Místku je oblačno, teplota mnohem vyšší 14 stupňů. Prognóza na čtvrtek říká, že by v našem regionu mělo být oblačno a polojasno. Během dne ale můžou přijít ojedinělé přehánky. Později odpoledne by pak oblačnosti i samozřejmě přeháněk mělo ubývat. Teploty od 18 do 21 stupňů.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hudební příspěvek kapely Kryšťov do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin a 21 minut. Míříme do ostravské části Přívoz. Na tamním náměstí se znovu vrátí noblesní kavárna Korzo a v patrech nad ní se bude bydlet. Městská část zahájila rekonstrukci domu sběratele umění Františka Jurečka. Ten byl dlouhá desetiletí zanedbaný a skoro prázdný, jako mnoho dalších domů ve čtvrti se špatnou pověstí.
1: Po roce 45 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a v území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst Přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu Přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tímhle s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle tom okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu a to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí starších občanů doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravská vysoká škola báňská proměňuje jednu ze svých starších budov na nové vědecké centrum. Vznikne výzkumné zázemí, které propojí materiálový výzkum a udržitelnou energetiku. Projekt navazuje na už fungující centrum energetických a environmentálních technologií. Nové vědecké centrum vyjde na více než 300 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. V Ostravě jihu ode dneška zajišťuje Senior Taxi nová firma. Pro uživatele se nic nemění. Senior Taxi mohou využívat lidé starší 77 let. Cena jedné jízdy je stále 25 korun a v platnosti zůstává i telefonní číslo, na kterém si zájemci můžou dopravu objednat. V pražském hotelu Hilton dnes oficiálně začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Dnešní program oficiálně zahájí prezident Petr Pavel. V muzeu Oderska dnes začíná výstava s názvem Carbon. Nabídne pohled na svět v prvohorách a podrobnosti o tehdejší fauně a flóře. Expozice vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a tamním vlastivědným muzeem. Vernisáž začíná v 16 hodin. Výstava pak potrvá až do konce března příštího roku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty do 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor, aktuálně v Karviné v ulici Havířská stojí tam porouchaný kamion. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Fotbalisté Karviné

0: 7 hodin 38 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava míříme za sportem, a to do Karviné. Fotbalisté tohoto města slaví největší úspěch klubové historie. Ve finále domácího poháru v Hradci Králové po obratu porazili Jablonec 3-1 a trenér Slezanů Marek Jarolím na pozápasové tiskové konferenci schytal tradiční sprchu šampaňským.
1: Teď se vám představil můj tým, že když už tak už, to znamená, když už něco, tak na plný pecky, takže to teď předvedli a skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat na celý život.
2: Řekl spokojený a už značně promočený kouč Karviné Marek Jarolím. Slezané od 17. minuty po proměněné penaltě Java prohrávali. Na přelomu poločasu ale zásluhou Trev Kondeho s Viniciusem skóre otočili a pak navíc přišel možná klíčový moment zápasu. V 57. minutě totiž střídající křídelník Jablonce Singatech nakopl soupeře a dostal přímou červenou kartu.
3: To, co tam předved Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako akorát v negativním slova smyslu. No.
2: Litoval trenér poraženého Jablonce Luboš Kozel. Karviná si triumfem v MOL Cupu zajistila účast ve čtvrté předkole Evropské ligy, figuruje ale v aktuální korupční kauze a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA ji do svých soutěží nepustí.
1: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme.
3: Samozřejmě, pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
2: Přiznal Luboš Kozel, kouč Jablonce, který by v případě, že by UEFA start v evropských pohárech Karviné zakázala, čekalo předkolo konferenční ligy. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejdříve, jako vždy, aktuální situace.
2: Tak aktuálně máme oblačno nebo i zataženo a místy se vyskytují přehánky, a to zejména na Ostravsku, Frýdecku, Místecku, Novojičínsku nebo i Karvinsku. Postupují dále k jihovýchodu směrem na Beskydy. No a teploty se pohybují kolem nebo od 11 do 16 stupňů, na horách od nějakých 5 do 9 stupňů a vítr fouká mírný severozápadní až severní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Teď už vývoj počasí v průběhu celého dne.
2: Tak zpočátku bude zvětšená oblačnost, ale postupně ji bude ještě teďkom od západu v průběhu dopoledních hodin ubývat a pak zase začne odpoledne přibývat. No a lokálně se vyskytnou přehánky, které budou večer ustávat a i oblačnosti zase bude ubývat. Takže bude to takové proměnlivé dneska a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16, pované mírný severozápadní až severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout.
1: Jaká bude noc na pátek a co zítra?
2: To už bude malá oblačnost, obloha bude jasná nebo polojasná a krán se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů a v údolích tam může teplota spadnout až 5 stupňům a pované jenom slabý severní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra ráno málo oblačnosti, ojediněle i s mlhami a v průběhu dne bude sice částečně přibývat oblačnosti, ale přehánky se vyskytnou pravděpodobně jenom v jeseníkách a jenom výjimečně a budou k tomu ještě slabé. V nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 a vítr pované slabý, během nepřechodně mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tak přepočtený na hladinu moře je 1025 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se většinou pohybuje kolem 80%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Legendární nahrávka Rosa na kolejích, to byl Vaby Daněk, Český rozhlas Ostrava a krátce před osmou pár zajímavých tipů. Výstavní síň obce Tichá hostí výstavu obrazů místních umělkyň Šárky Pančuchové a Dáši Čevivové. Svět barev, emocí a příběhů můžete objevovat do 4. června. Vždy mezi 16. hodinou a 17.30. každý čtvrtek. V historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě se koná beseda se spisovatelkou Romanou Vaverovou ke knize Hořko-sladká vůně vanilky. Akce začíná v 5 odpoledne. Historický román z Opavska se odehrává ke konci 19. století a jednou z hlavních postav je Marie Fiedorová, která vybudovala moderní podnik na výrobu oplatek. A ještě jedna pozvánka. V kulturní místnosti na náměstí v Petřevaldě v Poudří se koná přednáška o fungování nervového systému a psychohygieně. Lékařka Dagmar Mekesková přiblíží vliv nervové soustavy na myšlení a na tělo. Akce vypukne v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří z ulic odstraňovat autovraky. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Zápas museli otáčet. Bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
3: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
1: Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. V loňském roce vyřešila 26 z 30 evidovaných případů, letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Podle mluvčí města Adély Kousalové mohou obyvatelé radnici upozorňovat na další problematická auta.
4: Budeme rádi, když se do řešení zapojí i obyvatelé. Pokud ve svém okolí vědí o dlouhodobě odstaveném vozidle a znají jeho majitele, mohou nám dát vědět, a to buď přímo na radnici nebo prostřednictvím aplikace Munipolis. Každý podnět nám pomůže situaci řešit rychleji.
1: Chodci v centru Českého Těšína musí ode dneška počítat s omezením. Radnice už za hodinu uzavře část chodníku podél Jablunkovské ulice. Jde o úsek mezi podchodem pod železniční tratí a přechodem pro chodce u bývalého autobusového nádraží. Současně lidé neprojdou taky přes přechod na Frýdecké ulici. Město oblast uzavře kvůli driftovací automobilové soutěži Race the Street. Omezení skončí v neděli v poledne.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v páté minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obrana dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gol v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
5: Celý ten zápas jsme vlastně s Jirkou Ticháčkem si dali ten cíl, prostě střílet všechny ty puky. Některý možná byly zbytečně vystřelený, ale každá tam může padnout a myslím si, že na konci jsme skončili hodně přes 10 střel oba dva a prostě jedna tam padla a za to jsme strašně rádi, že jsme mohli takhle pomoct týmu.
1: Nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburku. Všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně až polojasno. Zpočátku výjimečně během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte maximálně 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova stojí na kruhovém objezdu porouchaný autobus. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava se kromě Terezy Hájkové stará i Petr Soukup. Teď 4 minuty po 8 vám oba přejeme příjemný a pohodový čas s námi. Budeme pro vás mít nahrávky od Petra Reska, Michala Tučného nebo třeba americké zpěvačky Cher, ale také tady budou informace. Už za chvíli pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se Martin Písařík zaměří na počítání ostrovů na Vltavě, konkrétně v lokaci Prahy. Tak pokud chcete být u toho, dočkáte se za pár minut. Přejeme dobrý den.

0: V dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava se podíváme i na Karvinsko. Tam pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Jak bude pokračovat, řekneme zhruba za 10 minut. Teď dostává slovo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mrkneme do regionu, jak to aktuálně vypadá s počasím. Většinou je na severní Moravě a ve Slezsku všude oblačno, případně zataženo. A co se teplot týče, tak mrkneme se třeba do Karviné. Tam teploměr ukazuje 13,5 stupně Celsia. Na Bruntálsku, konkrétně v městě Albrechticích, teď naměříte 13 stupňů. Prognóza na čtvrtek říká, že by v průběhu dne převážně mělo být oblačno až polojasno. Mohou také přijít přehánky, které by pak později odpoledne měly ustávat, stejně jako bude ubývat oblačnosti. Den bude takový trochu proměnlivý. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 21 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Kateřina Marie Tichá, je 8 hodin 21 minut a v programu Českého rozhlasu Ostrava teď míříme na Karvinsko. Místo černého uhlí důlní plyn. Firma OKD se připravuje na nový druh těžby. Z podzemí bude dobývat metan. Současně pokračuje likvidace dolu ČSM, kde těžba uhlí skončila letos na přelomu ledna a února. Byl to poslední černouhelný důl v Česku.
1: Fareme na 7. patro na dole ČSM lokalitě Sever do hloubky 1079 metrů.
2: Ticho v kilometrové hloubce tady ruší jenom elektrikáři. Pracují na lokomotivě. Neopravují, ale likvidují.
3: Demontuju tlakové hadice.
2: Koliká ta mašina už to je?
3: No, plus minus 40.
2: Kolik ještě bude?
3: Tak, 10, 12.
4: Teď se to prostě už musí rozebírat, jako by člověk se o to staral a teď to prostě končí. No.
5: No, zůstane tady to hodně, protože u každé strojní jednotky, u každého zařízení vyhodnocujeme, zda se vyplatí ho vytáhnout nahoru.
2: David Hájek, ředitel útlumu v OKD, potvrdil, že současně se staví výbuchu vzdorné hráze všude kolem. Ještě jich chybí 10 z celkem 87 a na řadě potom bude zasypání prvních dvou jam. Další jámy budou později sloužit k těžbě důlního plynu. Jsme přímo v místech, kam se za pár měsíců už nikdo nepodívá.
5: Tady bude vyvědat ten metán a bude odsáván potrubím, které bude vedeno zlikvidovanou a vyplněnou částí jámy až na povrch degazační stanice.
2: Metan využitelný v energetice bude vyvěrat z podzemí ještě desítky let. A likvidace je vidět i na povrchu. Třeba ze strojovny 70-metrové skipové věže zmizí za chvíli to nejcennější. Tlustá lana, ukazuje jeden z havířů.
6: Poslední dvě lana.
2: To lano jak dlouhé vlastně?
6: Každé lano má 950 metrů.
2: A dál pokračuje, jak říká David Hájek, propouštění horníků.
5: Začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70 odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Celková likvidace dolu ČSM by mohla být levnější o stovky milionů korun, než se původně předpokládalo. Něco přes 2,5 miliardy z úspor firmy. OKD to chce stihnout do srpna roku 2028. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: studiu také dosprintovala Marta Pilařová, o čem budeme spolu mluvit. V Ostravě vyrůstá největší krytá střelnice, na Moravě zbývá už jen doladit detaily a v září se otevře pro střelce ze sportovních klubů a také veřejnosti. Tak já se ptám, proč Ostrava staví právě velkokapacitní střelnici?
1: Dobré ráno a dobrá otázka, protože je to velká stavba, za kterou město vydá z rozpočtu zhruba 140 milionů korun. Vedení města ale v odpovědích ubezpečuje, že velká krytá střelnice je něco, co v Česku skoro úplně chybí. Přitom zájem o tento sport tady je. Čili, že taková střelnice by mohla do Ostravy přitáhnout celé týmy na tréninky i na soutěže a to sebou přinese ten efekt, že tito lidé musí taky někde spát a jíst, možná se i bavit a to ekonomice města ve výsledku pomůže. Poslechněte si, co k tomu řekl primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS.
2: Dneska v České republice žádné obdobné zařízení tohoto formátu de facto

0: naprosto neexistuje. Velký areál střelnic je v Plzni, kde jsme se byli i podívat, to je ale zařízení, které provozuje armáda, ale opravdu takové to zařízení, kde by se byly možné konat mezinárodní soutěže, profesionální příprava střelců, tady nikde není.
1: Novou střelnici v Hulvákách plánovali na radnici zhruba 15 let. Na stejném místě stávala postupně čím dál víc chátrající soukromá střelnice jednoho sportovního klubu a právě s tím se město už dávno domluvilo, že ji i z pozemky převezme a postaví důstojné zázemí pro tento sport či koníček. No, trvalo to asi déle, než si na začátku představovali, ale teď už se to děje. Vedení Ostravy taky vypíchlo, že je důležité, že pro střelnici měli k dispozici vhodné místo, kde nikoho neruší a tudíž není důvod, aby si na ní někdo stěžoval. Je to lokalita sice uvnitř města, ale v sousedství lesů a hlavní silnice a v okolí skoro nikdo nebydlí.
2: Je to obyčejná hala, nebo se staví třeba jako pro olympiády něco jiného? Jak by měla ta střelnice vypadat?
1: Tak taková hala, jako si představíme, že se postaví na chvíli něco montovaného na olympiádu, to rozhodně není. Betonová budova střelnice se vynořuje ze zalesněného svahu. Přízemí, kde se bude střílet ze vzduchovek, je pokryté zatravněnou zelenou střechou. Ta je šikmá a směrem k hlavní cestě spodní vykukuje prosklená fasáda krytá takovými rezavými kovovými pláty s vyřezaným vzorem. Ty nejenže vytváří zajímavé světelné efekty uvnitř, ale taky poslouží jako vlastně nosič pro popínavé rostliny, takže postupně střelnice zaroste zelení. Tu se právě chystají sázet, takže pokud někdo chce vidět budovu v tom základním tvaru, tak teď je ten správný čas, než zaroste. V podzemí střelnice se bude střílet ostrými z malorážek, pistolí a pušek. To je takový odhlučněný, velký rozlehlý prostor s tlustými betonovými zdmi. Šéf stavby Libor Škrýpek řekne, co tam je potřeba ještě dokončit.
3: Zprovozňujeme veškeré systémy, chybí nám ještě dokončení akustických panelů a protiodrazových panelů. A samozřejmě v neposlední řadě potom teda střelecká technologie. Ta bude úplně poslední.
2: Střelnice to tedy bude veliká, kdo ji bude využívat?
1: Všechno se chystá na fungování od začátku září a podle budoucího provozovatele Petra Handla z městské společnosti Vítkovice Arena už si předem rezervují sportovní kluby ve vzduchovkových a malorážkových disciplínách. Kalendář jim taky intenzivně plní Český střelecký svaz. Trénovat tam budou i reprezentanti, a to včetně české reprezentace v parastřelbě a sportovci sdružení pod Českou střeleckou asociací handicapovaných. Petr Handl řekl, že se dokonce obává, že ani nebudou moct vyhovět všem.
4: Sportovci, kteří se chtějí připravovat na té vrcholné úrovni, takovéto zařízení v našem regionu a kromě Plzně v rámci České republiky nikde nemají. Možná ta nabídka bude i nedostatečná vzhledem k tomu zájmu, který již registrujeme i například ze strany některých zahraničních střeleckých asociací.
1: Pro pořádání střeleckých soutěží bude moct střelnice nabídnout až 60 palpostů na jednou. A takovou specialitou bude trénink dynamické střelby, kdy se jeden z těch střeleckých sálů promění v jakési hřiště s překážkami. Za střílet si tam bude ale moct přijít i veřejnost a střelnice usiluje taky o splnění zákonných podmínek, aby mohla pořádat přípravné kurzy a následné zkoušky pro zájemce o získání zbrojního průkazu.
2: Budeme mít největší krytou střelnici na Moravě. Mluvili jsme o tom teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s Martou Pilařovou. Děkujeme.
1: Přeju hezký den. Naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí dnes bude jako na houpačce, trochu proměnlivé. Teď aktuálně je v regionu většinou oblačné, případně zataženo. Co se teplot týče, tak v Ostravě teď naměříte 13 stupňů Celsia, na Jablunkovsku v Horní Lomné je teplota na 12 stupních. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že dnešek bude oblačný až polojasný den. Počítejme také s případnými přeháňkami. Později odpoledne by měly ustávat a bude ustupovat i oblačnost. Teploty mezi 18 a 22 stupni.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pravidelným ranním vtipem je před závěrem Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava připraven Artur Kubica, bude tady už za okamžik, pak ještě stihneme písně od Black Milk a kapely Mike and the Mechanics a nastane konec toho dnešního ranního vysílání. Hned po zprávách se otevře dopolední program a tím vás už provede kolega Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup s přáním krásného dne.
1: Zasmějte se s námi! Víte, jaké to je, když se dožijete 99 let? Nevíte, zatím nevíte. Tak to je to samé, jako když se novináři ptají stoletého dědečka. A to jste, pane Václave, celý život prožil tady v této vaší vesnici? A ten děda Václav znalecky povídá, ještě ne, chlapci. Celý život, chvála Bohu, ještě ne. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: OKD prodává stará důlní zařízení. Část vybavení podzemí ale zůstane. Senior taxi v Ostravě jihu mění provozovatele. Ceník zůstává stejný. Boletice mají další dvě turistická odpočinková místa. Bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
2: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí.
0: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Choloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
3: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. Ostravě jihu ode dneška zajišťuje Senior Taxi nová firma. Pro uživatele se nic nemění. Senior Taxi mohou využívat lidé starší 77 let. Cena jedné jízdy je stále 25 korun a v platnosti zůstává i telefonní číslo, na kterém si zájemci můžou dopravu objednat. Službu využívá podle radnice 3600 klientů. Město stojí zhruba 5 milionů korun ročně. Dvě nová odpočinková místa nejenom pro turisty vznikla v okolí Bolatic na Hlučínsku. Jedno je u vodojemu na Albertovci, kde kromě nové trávy a stromů přibyly také lavičky s výhledem na Beskydy a Jeseníky. Bolatická radnice zvažuje umístění výrazného ornamentu ve tvaru srdce a kříže.
4: Druhé místo je v oblasti zvané Na náplatkách, kde už je nové posezení u 3 vysazených stromů a jedno o kousek dál i se stolem. Jde o tradiční turistické zastavení s výhledem do všech stran, které se podařilo upravit. Z Hlučínska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku výjimečně během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Ostravě Nové Vsi v ulici 28. října před křižovatkou u vodárny ve směru z Poruby do centra se srazila 2 osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině slyšeli jste Terezu Hájkovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. No a tradičně i dnes, tedy ve čtvrtek 21. května, začneme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se půjdeme podívat do Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení. Čeká nás tedy cesta na západ našeho kraje. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvilku. Ještě předtím Richard Miller a taky třeba Bonnie

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes pro vás máme cestovatelskou inspiraci. Pakliže si o víkendu plánujete výlet v našem kraji, tak za chvíli vám třeba doporučíme kam.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Je jako živý, mohutný ve své velikosti a zrozený pod africkým sluncem. Exponát v podobě slona je součástí sbírek Afrického muzea safari, které najdete v Holčovicích Jelení na Bruntálsku. Vévodí novější části expozice, která mu svými rozměry vyhovuje. Jaký je příběh sloního exempláře, tak to zjišťovala redaktorka Petra Štrimplová od zakladatele muzea, sběratele a cestovatele na Černém kontinentu Jiřího Číška.
2: Jak šel čas, tak se zrodila myšlenka, protože v době, když jsem začal jezdit do Afriky, tak mě nikdy nenapadlo, že bych měl tolik prostoru, abych si mohl ty zvířata vypreparovat v životní velikosti. Mm-hmm. No a jednoho dne mě napadlo, protože jsem se několikrát zúčastnil ne lovu slonů, ale prohlídku slonů, jak se chovají. A jednoho dne jsem si řekl, že by se mi opravdu líbilo, kdybych měl slona životní velikosti u nás v muzeu. Ale samozřejmě ta myšlenka byla jedna věc, ale druhá věc byla, kde bych ho dal, protože slon není zase tak malý, že? Má nějaké 2-3 tuny. Takže nakonec jsem se rozhodl, že si postavím na to halu a toho slona si opatřím.
3: No slon tu ale není sám, to je opravdu hala, jak říkáte. Obrovská stavba.
2: Ale ta hala je napěchovaná původně tím slonem, ale teď už jsme to doplnili, takže už se tady nevleze pomalu ani křeček.
3: Ani myška, tak ani myška. Jak říkáte. No a tedy je to slon, no, který se má celý svůj šanon takový, no, pro návštěvníky.
2: Jsme tady průvodce pro lidi, protože lidi se samozřejmě zabývají. V první řadě bych chtěl říci, že toho slona jsem neulovil, protože jednak mám ke slonům úctu, jednak ho máme v našem znaku, takže pro mě slon jako taková persona všech zvířat v Africe. Takže jsem se začal zabývat, jak bych přišel víceméně k té kůži, která je hlavní podstatou toho stělesnění slona v životní velikosti, protože ostatní věci, jako jsou kly, uši, oči, se víceméně dokupují umělé. Mm-hmm. To už nebylo zase tak složité to potom doplnit. No ale samozřejmě o té myšlenky trvalo dlouhých 7 let, než ten slon tady se postavil a začal být součástí naší expozice.
3: Vy to máte takového fotoprůvodce celým tím procesem, když jak teda tady slon africký jménem Bahati, 55-letý.
2: Jméno slona vznikal. Afrického nám turisté v nějakém losování vybrali z několika jmen, protože samozřejmě on není ze zoologické, takže žádné jméno neměl.
3: Byl uloven pytláky v Tanzánii.
2: No a to se mi podařilo, jak jsem říkal, že jsem ho nelovil, ale musel jsem zehnat tu kůži. No a kde tu kůži zehnat? Že tak jsme rozjeli různé akce. Nakonec jsme se, protože samozřejmě pytláci ty slony loví, jak víme, prokli. No a ta kůže se potom z toho slona stála, kterou jsme zase přepravovali lodí, kontejnery do Hamburku. V Německu se potom kůže vyčinila. No a přivezla se tady preparátorské firmě Miloše Maluchy, který víceméně ho tady stělesnil do životní velikosti, kde se použije ještě korpus z pěny podle toho, když chcete toho slona stojící, ano, ležící, ano.
3: A
2: sedící.
3: A koukám na to podle těch fotografií, že to je vlastně z více části poskládané.
2: Z více části, no, protože samozřejmě tu jednu část by nikdo, člověk ani možná na tu loď by se nevlesl.
3: Ano.
0: Do Afrického muzea safari se vrátíme zase po písničce a od jeho zakladatele Jiřího Číška uslyšíte o sloním preparátu další zajímavosti a taky to, která zvířata dělají velikánovi z Afriky pod jednou střechou společnost.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin a téměř 20 minut, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a právě posloucháte magazín Křížem krajem. Vracíme se do Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení. Na začátku byla myšlenka, pak ale léta trvalo, než se do Afrického muzea Safari slon dostal. Původně úlovek pytláků z africké Tanzánie je dnes chloubou areálu. O výjimečném sloním exponátu, pro který vznikala i nová budova a který se z kůže zrodil pod rukama preparátora, vyprávěl redaktorce Petře Štrimplové zakladatel muzea, cestovatel a sběratel Jiří Čížek.
2: Tady to slepili, to nevím, jestli ještě někde vidět, no a i ta kůže, protože těžka se taky skládala z několika částí.
3: No a to není ani nic jednoduché, já koukám, že to je tady no vlastně
2: tady
3: špendlík vedle špendlíku.
2: Jehel, no, kde víceméně se ta kůže napíná a musí schnout, schlo to taky 2-3 měsíce, než to začali teprve dávat do původní velikosti, potom se to ještě dobarvuje, různé záhyby, dělají se k tomu.
3: Tak to je unikátní záležitost, když se vlastně ten slon zrodí takhle znovu.
2: Není to jednoduché, tak už je slon a celý ten proces, jen u nás v republice jenom několik vypreparovaných slonů, takže i ti preparátoři s tím nemají všichni zkušenosti. Pan Malucha už zkušenosti měl, protože několik slonů dělal i slona pro Národní muzeum nebo Slezské muzeum v Opavě. To byl ten slon v Opavě, který byl ze zoologické zahrady z Ostravy.
3: My tady vidíme na jedné té fotografii celou tu kůži tak pěkně rozprostřenou tady u vás, no, vlastně
2: oni
3: na podlaze.
2: Dohromady.
3: A spousta toho živočišného materiálu, se kterým si museli poradit. No parádní teda kousek.
2: Už ten slon není běžná věc, že to už ani každé muzeum nemá, protože je to opravdu exemplář, který je velice pracný, je to velice náročné, jak prostorově, tak dát dohromady. No je to prostě unikát.
3: No přijďte se podívat, až se budete toulat tady regionem, tak Holčovice Jelení, Africké muzeum Safari, celkem 3 objekty, ve kterých je spousta zajímavých exponátů.
2: Zůstanou jenom 3, protože zase ta doba je taky náročná a já se spíš zvěnuju zdokonalovat ještě ty prostory. Teď v poslední době je takový šlágr, před náma je zrovna kostra Orvice, aby lidi víceméně viděli, ještě si to pamatuju vždycky ze školy, taky jsme měli kostru člověka, dneska už to tak vidět není, ale předtím to bylo běžné v těch pomůckách, takže teď se zase dělají exempláře jako kostry.
3: No a co mě ještě zaujalo, pane Čížku, je ta imitace té skály tady v jedné části té obrovské stodoly.
2: Ta skála je takové oživení zase naší nabídky a ukázka, v jakých nadmořských výškách, jaké zvířata žijí. Tady vidíme, že jsou divoké prasata, ty jsou úplně jako v té nadmořské výšce nejníž.
3: Ano.
2: Potom jsou kamzíci, kteří žijí jako u nás v Jeseníkách, v té nadmořské výšce 1000 metrů.
3: Ano.
2: Potom jsou kozorožci, zhruba kolem těch v rakouských Alpách.
3: A mezi nohama se jim motá spousta svišťů a dravců.
2: Ti jsou jako daný takový, aby to bylo trošku kombinované. No a na vrchu jsou ovce, je to ovce šroubora na nadmořských výškách 6000 metrů. No a co je tady nejvzácnější? Sněžný levar z Německa ze zoologické zahrady na čestném místě, protože žije taky, že ve vysokých nadmořských výškách, úplně kde je led a sníh.
3: Říká Jiří Čížek z Holčovic Jelení, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A magazín Křížem krajem v našem vysílání bude pochopitelně i zítra. Tentokrát nás na výlet vezme Romana Kubicová a vezme nás do Mankovic na Novojičínsku. Navštívíme tam park Moravských bratří. Ten je totiž připomínkou zdejšího rodáka Matouše Stacha, který se stal misionářem až v dalekém Grónsku. Tak teda zítra z Mankovic, magazín Křížem krajem po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Krátce po půl desáté ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, naše čtvrteční vysílání. No a samozřejmě i dnes pro vás máme připraveny babské rady. Tentokrát to bude na téma cibulový med. Ten totiž uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Více o tom ví Jarka Vykoupilová a vy si mezi tím můžete připravit papír a tušku a také si třeba zapsat recept, abyste věděli, jak se takový cibulový med připravuje. Babské rady tady budou za chvíli, hned po písničce.

0: Babské rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájíte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy třikrát denně.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ní mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, téměř 9 hodin a 40 minut, od mikrofonu vás stále zdraví Vladimír Šmehlík, no a v terénu máme našeho regionálního stopaře. I dnes se po severní Moravě a Slezsku s mikrofonem vypravila Petra Pivková, aktuálně je v Dobré na Frýdecko-Místecku, protože tam právě probíhá jarní olympiáda, sportujeme a pomáháme. No a my se za Petrou vypravíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na Frýdecko-Místecku dnes sport není jen o medailích a výkonech. V areálu u Medvěda v Dobré právě probíhá jarní olympiáda s podtitulem Sportujeme a pomáháme. No a kromě pohybu jde také o pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují. Přímo na místě v Dobré je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Petro, dobré dopoledne do Dobré. Jaká atmosféra na místě panuje a komu letošní ročník jarní olympiády pomáhá?
2: Krásné dopoledne. Tak atmosféra, ta je tady výborná. Ač trošičku poprchává, tak rozhodně dětem a mládežníkům, kteří tady sportují o 106, to vůbec nevadí a myslím si, že ani organizátorům ne. Se mnou je tady paní Baranová, která vlastně má tady tu organizaci pod sebou. Řekněte mi, dobrý den, komu tedy dnešní olympiáda pomůže a pro koho bude krom toho sportu dobrá tady v Dobré?
3: Dobrý den, tak dnešní olympiáda má také charitativní rozměr a každoročně vybíráme děti právě z vesnic a měst, těch, které se základní školy zúčastňují této olympiády. Letos podporujeme malého Štěpánka z Frýdku, Lindu z Frýdku a Davida z Frýdlantu. Jsou to děti, které mají zdravotní handicap, nemohou soutěžit, nemohou se olympiády zúčastnit jako sportovci, ale navštíví nás a my jsme založili veřejnou sbírku na jejich podporu, ať už na rehabilitace, nebo na nějaké jiné zázemí, nebo prostě to, co oni potřebují pro svůj život. A na konci této olympiády, když předáme ceny, tak předáme také šeky.
2: No a my jsme se bavili o tom, že na té vaší olympiádě je úplně nová disciplína, jak jsem se dozvěděla, nová u nás, ne v zahraničí. A to je pickleball. A o něm ví víc o tomto sportu. Pan Palkovský, dobrý den. Řeknete nám, v čem ten sport spočívá?
4: Dobrý den, tak pickleball vznikl v roce 1965 v Americe ve státu Washington a je to zjednodušeně raketový sport, kde vlastně má sobě prvky tenisu a stolního tenisu na rozměru badmintonového kurtu a vlastně tím, že ten kurt je menší než tenisový, palky a míčky jsou lehké, tak ten sport je opravdu pro všechny věkové kategorie. Takže si zahrajou i vlastně děti se svými třeba prarodiči, takže je to pro nějaké soudržnost a utužování vztahu skvělý sport.
2: Řekněte mi, jak to jde tady olympionikům dneska v Dobré? Oni to vlastně hrají poprvé, nebo respektive nemají v tom zkušenost, tak kde jim to?
4: Tak jak už jsem řekl, jo, ten sport vlastně úplně na nějaký začátek není úplně složitý, takže děti máme tady šikovné, takže vlastně jim to jde velice dobře a myslím si ale, že mnoho z nich už tady do areálu u Medvěda v Dobré zavítalo, protože vlastně jsme měli i nějaké ukázky na školách, tady v Dobré vlastně jsme ukázali tento sport všem žákům, takže já myslím, že jsou šikovní.
2: Tak já přeju, ať vše dobře dnes dopadne, počasí se vyjasní, děti jsou spokojené a máte z toho dobrý pocit a zase za rok se třeba uvidíme. Díky moc.
3: Děkuji a těším se za rok.
4: Taky děkuji a snad pickleball tady bude i za rok.
2: No, tak pokud byste to chtěli i vy vyzkoušet, tedy naši posluchači, tak klidně můžete sem do Dobré, protože pickleball se tady bude hrát nejenom na olympiádě, ale i pro veřejnost.
0: A ty si to půjdeš zkusit, Petro?
2: No tak teď je tam plno na těch kurtech.
0: No tak chvilku počkej, ale...
2: Tak pokud to stihnu, tak jo.
0: Každopádně hlavně žádné prudké pohyby, dávej na sebe pozor, abys pak ještě udržela mikrofon. Petra Pivková z Dobré, díky moc.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

9 hodin 55 minut ladíte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli tady budou aktuální zprávy, které bude mít Tereza Hájková přesně v 10. Dozvíte se například, že anglické rádio, anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Jak se tohle mohlo stát, dozvíte se ve zprávách. Budou tady v 10.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Zprávy a Tereza Hájková za okamžik.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pražská nemocnice na Bulovce přijala Američana s podezřením na ebolu. Silničáři začnou stavět nový dočasný most v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Hlučínské muzeum hledá nové historické předměty. Bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
5: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárodky nemohou ven. A potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
3: Silničáři začnou v pondělí stavět dočasný most v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Nahradí nynější mostní provizorium, kvůli kterému si lidé v okolí stěžovali na nadměrný hluk. Instalace nového provizoria potrvá přibližně 4 týdny. Ulice bude během té doby neprůjezdná a neprojdou tam ani pěší, uvedla mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková. Původní most přes potok Porubka předloni v září poškodila povodeň. Nový veřejný prostor má vyrůst v Karlovicích na Bruntálsku. Obec už zpracovává projekt na prostranství nedaleko historické budovy mlýna a muzea kosárna ve středu Karlovic. Dokumentace bude hotová příští rok na jaře. Radnice tam chce třeba přístřešek pro pořádání koncertů nebo jarmarků, říká nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová.
6: Potom bychom chtěli napojit mlýnský náhon, vyskládat ten břeh kamením, udělat tam lávku a zkusit se domluvit s muzeem, zda by to bylo možné, aby se dalo přecházet přímo do jejich areálu.
3: Muzeum Hlučínska rozšiřuje sbírku, která zdokumentuje život obyvatel v této části regionu. Vyzvalo pamětníky, aby muzeu půjčili anebo věnovali například staré dopisy, části oděvů, kroniky anebo vybavení domácnosti. Cílem je uchovat vzpomínky na starší generace. Muzeum tyto předměty zpracuje a zapojí do chystaných výstav. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne místy přehánky. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte maximálně 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S omezením aktuálně počítejte na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu. Ve směru na Ostravu je kvůli údržbě neprůjezdný pravý pruh. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 10 hodin a 4 minuty posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava ve čtvrtek 21. května. No a protože je po 10. hodině, tak i dnes mám pro vás připravenou jednu velmi záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Tu dnešní mi tak trochu poradil můj kámoš Petr, který dělá řidiče v Havířově, ale nebude to otázka z Havířova. Schválně, kdo si dneska troufne, bude to o přírodě a o velkých dějinách naší přírody. Tak jsem teda zvědavý. Ještě předtím, ale než ta otázka padne, tak tady bude Dara Rollins s Karlem Gottem a taky Anna K. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobré dopoledne, tady je Ivo z Poruby.
1: Ivo z Poruby, dobře, dobře. Ivo, tak jste připravený na záludnou otázku?
2: No, už se třesu.
1: Dobře, dobře. Tak jo, tak zanechte chvění, myslím, že to pro vás nebude složité. Jdeme na to. Bludné balvany. Bludné balvany jsou dokladem skandinávského zalednění. Po celé severní Moravě a ve Slezsku jich najdete v krajině nespočet. Víte, kde se nachází ten vůbec největší bludný balvan v České republice? Chcete nápovědu?
2: Chcu.
1: Dobře. Tak za A je to v Ostravě Kunčicích. Za B je to u vás, tedy v Ostravě Porubě. A nebo za C je to ve Vratimově.
2: Já dám tu Porubu. Tak to jsem minul.
1: No, fandil jste si, v Porubě je určitě spousta zajímavých věcí a taky tam jsou bludné balvany, ale ten největší tam není. Zkusí to někdo jiný. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Halo, halo, prosím, vypněte si tamto rádio. Tak to máme hovor z jeskyně, zkusí to někdo další. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, tady Silva.
1: Silva, já vás zdravím, mám vám zopakovat otázku?
3: Jo, buďte tak hodně.
1: Dobře.
3: Tak
1: jo, tak jo, tak dobře poslouchejte. Bludné balvany jsou dokladem skandinávského zalednění. Po celé severní Moravě a také ve Slezsku jich najdete v krajině nespočet. Víte, kde se nachází ten vůbec největší bludný balvan v České republice? A máte na výběr, je to za A, buď v Ostravě Kunčicích, za B, v Ostravě Porubě, anebo za C, ve Vratimově.
3: Tak já budu typovat, protože to nevím, tak dám Ačko.
1: Je to přesně tak, je to v Kunčicích a já znovu připomínám, tuhletu otázku mi poradil můj kámoš, který řídí autobusy a jedna z jeho linek vede mimo jiné k Nové huti Jižní brána. A na zastávce Nová huť Jižní brána v Ostravě Kunčicích najdete na piedestalu obří bludný balvan, který je opravdu tím největším bludným balvanem v celé České republice. Takže vám blahopřeju a
3: děkuji.
1: Péťo, díky za otázku. No a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
3: Ano. Děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak takový byl dnešní Moravskoslezský rozhlasový kvíz, no a další tady bude zase zítra po 10. hodině. Teď už za malou chvíli pozvánky, pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne, tak pozveme na koncert, na cestopis nebo třeba na přednášku o historii. Pozveme do Opavy, do Těšína i do Orlové za malou chvíli.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Do kavárny U modrého zvonku na Masarykově třídě v Opavě vás dnes zveme na klavírní koncert Jana Urbančíka. Uslyšíte jak moderní, tak známé melodie. Koncert U modrého zvonku v Opavě začíná v 18 hodin a 30 minut. Vlna, bavlna, len a neb ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska. To je název přednášky, na kterou vás zve Klub muzea Těšínska do historické budovy přímo na Saxenberku v Českém Těšíně. Přednáší Michaela Ryšková a akce tam začíná v 17 hodin. A ještě pozvánka do městské knihovny v Orlové Lutyni. Zve na 17. hodinu do přednáškového sálu na cestopis o Amazonii. Povede jí fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. Městskou knihovnu v Orlové najdete na Masarykově třídě.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Peníze jsou všechno. Morálka jde v opeře hráč stranou. Druhou přepracovanou verzi opery Sergeje Prokofjeva zařadilo do repertoáru Národní divadlo Moravskoslezské. Poprvé dílo uslyší ostravské publikum dnes večer a my vám nabídneme reportáž za malou chvíli, kterou natočil František Kuča.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Teď už tedy slibovaná reportáž z přípravy opery v Národním divadle Moravskoslezském. Hazard s penězi i city a životy druhých. Ústřední motiv opery Sergeje Prokofjeva Hráč. Ruské premiéry svého díla se skladatel kvůli politickým poměrům.

0: nějaké svoje cíle.
1: Libreto napsal sám Prokofjev, a to podle Dostojevského stejnojmenného románu. Dostojevský knihu napsal za 26 dní, protože potřeboval splatit vlastní dluhy z hazardu. Děj zasadil do fiktivního německého města Rulettenburg.
2: Ono vlastně vás překvapí, když pozorujete ty postavy, jak je to vlastně strašně současné. Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku ničím tím, čím není.
1: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy.
2: Je to vlastně svět takový jako fantazijní, není to přesně dobově postaveno, ale vlastně spojuje ty dva světy toho příběhu druhé poloviny nebo začátku druhé poloviny 19. století a začátku století 20., ale samozřejmě tam implantuje i ten čas, kdy se na to díváme, to znamená, jsme ve třetí dekádě století 21.
1: Operu napsal Prokofjev v roce 1917. Uvedení ale zabránili tehdejší společenské zvraty. Ostravský soubor pod vedením dirigenta Marka Šedivého nastudoval druhou přepracovanou verzi opery z roku 1927.
3: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce, takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
1: V hudbě se tak spojuje invence a odvaha mladého skladatele s nadhledem a zkušeností vyzrálého autora.
3: Ty dvě složky, ta vokální i ta symfonická nebo ta orchestrální, se navzájem doplňují. Takže když jsme vlastně zkoušeli samostatný orchestr, tak tam člověk jakoby něco chybí a zároveň naopak, jo? Že vlastně když zkouší zpěváci to aranžují, tak je to většinou s klavírem nebo vždycky s klavírem a to vlastně bylo takový najednou jako prázdný. A pak ono to je i v té instrumentaci a vlastně ta hudba dotváří to slovo a je to v takový krásný jako symbioze.
1: Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli sucha zásobovat i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si dnešní rozhovor O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle je Cyndi Lauper, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 48 minut. Za malou chvíli pro vás už budeme mít připraven tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica, náš rozhlasový kutil a zahradník, se tentokrát zaměří na používání herbicidů na zahrádce. Dobré rady začínají za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Uvažovali jste někdy o riziku pro vaši zahradu, pokud použijete herbicidy nesprávně? Dokáže to zahubit rostliny, které máte rádi. Herbicidy sice při ošetřování trávníku ušetří váš čas, ale nepozorná aplikace může vytvořit problémy. Mnoho stromů, mnoho keřů, mnoho okrasných rostlin je snadné poškodit anebo úplně zahubit, jestliže se herbicidy aplikují na trávník nad jejich kořenovým systémem. Některé stromy, včetně jabloní, javoru jasnolistého, katalpy, dřínu, zlatice, tedy forzítie, dřezovce trojtrného, šeříku a platanu, jsou na herbicidy pro trávník mimořádně citlivé. Rozprašovač s takovou látkou použijte v dostatečné vzdálenosti od nich a plevel postříkejte jenom v nezbytném rozsahu. Zbytky trávy nikdy nevyhazujte na kompost hned, ale až za pár týdnů, to se přidat mohou, no ale za předpokladu, že kompostování bude trvat nejméně 6 měsíců. Já osobně bych si herbicidy na svou trávu nedal. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Ostravského rozhlasu, tohle je Marcela Holanová, no a blíží se nám 11. hodina, za chvilku přijde do studia už i Tereza Hájková a nabídne vám aktuální zprávy. Hned po nich bude připraven dnešní pořad Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Ve zprávách se dozvíte například to, že společnost OKD urychluje likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí do srpna roku 2028.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Připraveny jsou zprávy a s nimi Tereza Hájková.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Firma OKD likviduje důl ČSM a dál propouští horníky. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří z ulic odstraňovat autovraky. Muzeum Oderska nabízí novou výstavu o prvohorách. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje také propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
4: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 8 ty zaměstnanci, každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restaurátory obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
5: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
2: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. V loňském roce vyřešila 26 z 30 evidovaných případů. Letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Podle mluvčí města Adély Kousalové mohou obyvatelé radnici upozorňovat na další problematická auta.
6: Budeme rádi, když se do řešení zapojí i obyvatelé. Pokud ve svém okolí vědí o dlouhodobě odstaveném vozidle a znají jeho majitele, mohou nám dát vědět, a to buď přímo na radnici nebo prostřednictvím aplikace Munipolis. Každý podnět nám pomůže situaci řešit rychleji.
2: Návštěvníci muzea Oderska můžou ode dneška navštívit novou výstavu s názvem Carbon. Nabídne pohled na svět v prvohorách a podrobnosti o tehdejší fauně a flóře. Expozice vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a tamním vlastivědným muzeem. Vernisáž začíná v muzeu dnes v 16 hodin. Výstava potrvá až do konce března příštího roku.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně až polojasno, místy s přeháňkami. Ty k večeru ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte maximálně 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách v našem regionu, budeme rádi, když nám zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 4 minuty po 11. hodině. Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. Posloucháte čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A protože máme po 11. hodině, tak pravidelným posluchačům je zřejmé, že za malou chvíli vám nabídneme naši rozhlasovou lékárnu. V podstatě už teď si můžete přepnout své online rozhlasové kamery ze studia 1 na studio 2. Za malou chvíli vám také prozradím, o čem bude řeč. Teď ale Redy Kirken, tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Už za malou chvíli vám v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava nabídneme náš pravidelný pořad, v němž se věnujeme zdraví. Dnešní lékárnu připravuje Ivana Šuláková a jako téma si vybrala léčbu srdeční arytmie. Lékárna začíná přesně za 4 minuty a 13 vteřin.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Začínáme vysílat náš pravidelný čtvrteční pořad Lékárnu a v ní budeme řešit metodu pulzního pole, kterou odborníci nově používají při léčbě srdečních arytmií. Více nám k tomu řekne náš dnešní host, kterým je Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane primáři, možná by stálo za to na úvod vysvětlit, co to vlastně to pulzní pole je a jak se liší od dosavadních metod léčby srdeční arytmie.
2: Pulzní pole je technologie, je novinka v léčbě srdečních arytmií. Je to technologie, která je založena na velmi krátkých, ale velmi intenzivních elektrických pulzech, které vlastně destruují nebo nějakým způsobem likvidují tu nemocnou tkáň, která je zodpovědná za arytmii. Rozdíl mezi tou původní technologií a aktuální je zásadní. Předtím jsme používali termické jakési fyzikální veličiny, jako je teplo nebo chlad, třeba laser, kryoablace nebo radiofrekvenční metodiku. Ta pulzní metoda nevytváří žádné teplo, jenom elektrickým polem likviduje ty nemocné buňky.
1: Rozumím tedy tomu laicky správně, že protože se nevyužívá to teplo, tak dochází k menšímu poškození okolní tkáně?
2: Přesně tak to je.
1: Výborně. Řekněte mi, pro koho vlastně je tato metoda vhodná? Existují nějací pacienti, pro které naopak vhodná není? Možná to bude naopak vysvětleno přehledněji?
2: Určitě ano. Ta metoda byla primárně vyvíjena pro pacienty s fibrilací síní, což je mimochodem daleko nejčastější arytmie a vyskytuje se asi z 3 až 5% prevalenci v populaci. Takže pokud máme 10-milionovou populaci, můžeme si spočítat, že zhruba 300 až 500 tisíc pacientů má nějakou formu fibrilace síní, ať už paroxysmální nebo persistující, to znamená buď to záchvatovitou, anebo trvale přítomnou. A ta metoda, protože předchozí metody byly příliš zdlouhavé a nebyly dostatečně efektivní, tak se samozřejmě hledaly nějaké způsoby, jak efektivně a rychleji léčit takovéto množství pacientů. A tady bych zmínil i velký přínos českých kardiologů v Praze, kteří se podíleli na tom vývoji a taky prostě na uvedení do praxe metody pulzní pole a konkrétně kolegové v IKEMu a na Homolce, takže jim za to velké díky.
1: Pane primáře, vy jste zmínil, že vlastně nejčastějším projevem arytmie nebo druhem arytmie je fibrilace síní. Primárně tedy tato technologie byla vyvinuta pro léčbu tohoto problému. Jaké typy arytmie lze vůbec pomocí pulzního pole v této chvíli léčit?
2: V podstatě můžeme to extendovat na celou řadu arytmií, ať už to jsou síňové arytmie, jak už jsem říkal, ta fibrilace je nejčastější, ale je celá řada takzvaných atypických flatrů nebo síňových supraventrikulárních arytmií a nyní i léčíme pulzním polem i komorové arytmie, byť teda jiným typem katetru než pro fibrilaci síní.
1: Vy jste říkal, že tato nová technologie, tedy technologie pulzního pole, je ve srovnání s těmi dřívějšími, staršími, dále používanými, podstatně kratší, nebo ten výkon je kratší, rychlejší. Jak dlouho tedy samotný zákrok probíhá?
2: Samotný zákrok probíhá v průměru 40 až 50 minut. Znamená od začátku, od uspání pacienta a od vpichu do třísla až po vytažení katetru 50 minut, řekněme, je to průměr a to spíše u těch složitějších pacientů, u jednodušších, mladších pacientů s paroxysmální formou je to třeba i 35 minut. Na rozdíl od předchozí metody, která třeba trvala 2 až 3 hodiny.
1: A je to právě ten faktor, který umožní sáhnout si na tento druh léčby i pacientům, kteří by tak dlouho uspání neustály?
2: Ano, ale faktem je, že v minulosti jsme ty ablace dělali v celkové analgosedaci, to znamená ne úplně v uspání, protože ta technologie předchozí nebyla tak nepříjemná pro pacienta, kdežto pulzní pole je velmi bolestivé, takže musí se dělat v celkové anestezii.
1: O léčbě srdečních arytmií pomocí metody pulzního polesy v dnešní rozhlasové lékárně budeme povídat i po následující písničce. Na mé, ale i vaše posluchačské otázky dnes odpovídá Marcel Hačko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava, kterému můžete hned po následující písničce telefonovat na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nástrahtích čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Revoluční, vysoce bezpečná a rychlá, tak hodnotí odborníci metodu pulzního pole, která se nově používá při léčbě srdečních arytmií. Využívají také lékaři kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Jejíž primář Marcel Hečko je také naším dnešním hostem. A ptát se ho můžete na detaily této technologie i vy, milí posluchači. A to na telefonním čísle 59 611 22 66. Pane primáře, vy jste zmínil, že hlavní výhoda pulzního pole při léčbě srdečních arytmií spočívá hlavně v tom, že ten výkon je podstatně kratší než ty předchozí technologie. Jsou ještě nějaké další výhody?
2: Ano, určitě ano. Ta metoda je mnohem účinnější a je taky bezpečnější. Takže krom toho, že nám poskytuje opravdu velký komfort v té rychlosti, tak zároveň ti pacienti s větším procentem jsou vyléčeni nebo větší úspěšnost odstranění té arytmie a zároveň minimální poškození okolních tkání.
1: Jak vlastně ten samotný zákrok probíhá? Popište nám to.
2: Ten pacient musí být samozřejmě správně indikovan, to je zcela klíčové. To se děje často v ambulanci, to mohou dělat kolegové v periferii, nemusí to být jako jenom nemocniční kardiolog. A ten pacient přijde plánovaně na konkrétní den, má předanesteziologické vyšetření a samotný ten zákrok sestry připraví pacienta, anesteziolog ho uspí. Jak už jsem říkal, ten výkon se musí dělat v celkové anestezii, protože jinak by byl poměrně nepříjemný a bolestivý. A pak zajistíme třísla, pomocí ultrazvuku vidíme přesně, co děláme, takže prostě nehrozí poranění nějakých okolních struktur, jako je tepna nebo nerv. Dostaneme se katetrem do pravé síně, tam takovou poměrně dlouhou jehlou se propíchneme zprava doleva, čili protože ty hlavní zdroje těch arytmií jsou v levé síni, kolem plicních žil. Tomu se říká transeptální punkce, takže se dostaneme z pravé síně do levé. Pak přes ten zaváděč zavedeme kateter a pak už aplikujeme tu energii pulzního pole.
1: Jak se vlastně, teď laicky řečeno, do toho pacienta dostáváte přes tříslo?
2: Ano, přes žilní vstupy z třísla.
1: Ono to zní hrozně jednoduše, ale tak jednoduché to opravdu není, vidíte?
2: No, když se to naučíte, tak už to potom relativně jednoduché je, ale samozřejmě každý ten výkon je individuální, každý pacient je jiný a každý výkon vyžaduje mimořádné soustředění. Nelze prostě zabřednout do nějaké rutiny, pak může se stát, že něco zanedbáte, popřípadě uděláte něco špatně.
1: Vy jste tady zmínil jednu podstatnou věc, že ten výkon se provádí v celkové anestezii kvůli velké bolestivosti. Ten pacient opravdu v průběhu toho uspání nic necítí?
2: Ano, vyžaduje to hlubokou sedaci a hlubokou anestézii, takže pacient necítí vůbec nic.
1: Takže žádná traumatizace toho, té psychiky nebo fyziky toho člověka nehrozí opravdu?
2: Nikdo si nestěžoval.
1: Jak rychle se pacient po zákroku vrací domů a potažmo do běžného života, pokud se tedy operace podaří?
2: Dá se říct, že 99% pacientů pouštíme druhý den a nejslabší místo celého zákroku jsou právě ta třísla, protože to jsou ty místa vstupu a to se musí zahojit. Takže pacient odchází s nějakým doporučeným režimem, tak aby se šetřil, aby nezvedal těžká břemena, aby první tři dny neběhal a nedělal věci, které prostě jsou běžné.
1: Metoda pulzního pole při léčbě srdečních arytmií zní velmi optimisticky, nicméně mi to nedá, abych se nezeptala, jestli tady jsou přece jenom nějaká rizika nebo komplikace.
2: Komplikace určitě mohou být, naštěstí jsou minimální, ale počínaje právě komplikacemi v místě vpichu, jako jsou ta třísla, tak třeba při té transeptální punkci může dojít k nějakému poranění struktury, kterou poranit nechcete. Naštěstí všechno se děje za optické kontroly, máme ultrazvuk, máme rentgen, takže tady tyto komplikace jsou naprosto, ale naprosto minimální.
1: Říká Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava, který je naším dnešním hostem v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Metoda pulzního pole pro léčbu srdečních arytmií, to je téma, kterému se věnujeme v dnešní Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Nedávno se stala moderním standardem dalších ze specializovaných kardiologických pracovišť v Městské nemocnici Ostrava. Primář tamního kardiologického oddělení Marcel Hečko je naším dnešním hostem a já se ho ptám na detaily a ptát se můžete i vy, milí posluchači, pokud se dovoláte na naše telefonní číslo 59 611 2266 a už tady máme prvního volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Ostravy, je mi 81 let a byla jsem na echo, chodím paní doktorovi Šipulovi do Ostravy a řeší, že mám něco z chlopny. Tak jsem se chtěla na to zeptat, jestli mám na tu operaci nebo toto, jak se to dělá tak.
1: Dobře, děkujeme za zavolání. Není to sice naše dnešní téma, ale pan doktor odpoví.
3: Dobrý den. Pokud vám kolega na ultrazvukovém vyšetření našel nějakou chlopenní vadu a doporučil vám operaci, tak evidentně ta operace indikovaná je. Neumím si představit, že by někdo pacienta posílal na operaci třeba u středně významné vady. Takže významné chlopenní vady se posílají k operaci. Pokud je to indikované, měla byste respektovat doporučení vašeho kardiologa.
1: Děkujeme za zavolání a my se vrátíme opět k tématu pulzního pole při léčbě srdečních arytmií. Pane doktore, já jsem zmínila, že je to vlastně revoluční technologie, že není úplně stará, takže jak dlouho se vlastně u nás používá v Česku a jaké s ní jsou obecně zkušenosti, jaké jsou výsledky, protože s tím pracují prakticky všechna kardiologická certifikovaná pracoviště.
3: Je to přesně tak. Ty pilotní zkušenosti jsou asi 5 let staré a dá se říct, že poslední 3 roky touto technologií disponuje každé kardiocentrum v České republice. První, jak už jsem zmínil, kolegové v Praze 5 let zpátky dělali pilotní studie, vymýšleli správné postupy a řekněme algoritmy a protokoly, jak touto pulzní metodou zacházet. A pak se to rozšířilo do celé republiky a v podstatě od nás do celého světa.
1: Vy jste řekl podstatnou věc v těch předchozích vstupech, že ta operace je podstatně kratší než ty jiné, takže nějakou dedukcí docházím k tomu, že byste teoreticky měli ošetřit i více pacientů a zkrátit čekací dobu na podobné operace. Je tomu tak?
3: Na první část otázky řeknu ano, na druhou část bohužel ne. My opravdu jsme schopni ošetřit mnohem víc pacientů a to až 2- až 3násobek toho, co jsme dělali, řekněme, v minulosti. Pravdou je, že těch pacientů je strašně moc a v minulosti jsme indikovali jenom ty symptomatické, to znamená ty nejtěžší pacienty, anebo ty, kterým ta arytmie nejvíc vadila nebo nějakým způsobem vedla třeba k srdečnímu selhání. Protože máme v rukou technologii, která je schopna ošetřit mnohem víc pacientů, tak indikujeme už i ty méně symptomatické. To neznamená, že to není závažná ta arytmie, ale ti pacienti třeba často tu arytmii úplně nevnímají, nicméně jsou ohroženi srdečním selháním nebo třeba mozkovou příhodou.
1: Potřebuje pacient po takovém zákroku prostřednictvím pulzního pole ještě užívat nějaké léky na arytmii?
3: Ano, někteří pacienti užívají dočasně léky. A to proto, abychom věděli, že ta metoda byla účinná a že jsme arytmii definitivně odstranili. Pokud tedy po dobu 3 až 6 měsíců po zákroku pacient je bez arytmie, tak mu vysazujeme nejdřív antiarytmika a pak i léky na ředění krve nebo antikoagulancia. Takže musíme vědět, že to vysazení těch léků je bezpečné. Čili proto ti pacienti musí chodit na kontroly.
1: Může ve výsledku pulzní pole snížit riziko mozkové mrtvice spojené s fibrilací síní?
3: Nepochybně ano, protože fibrilace síní je jeden z hlavních důvodů vzniku mozkové příhody. Možná odhaduje se, že až 50% všech mozkových příhod je způsobena právě kardioembolizací, a to při fibrilaci síní. Pokud odstraníte arytmii, tudíž odstraníte tu základní příčinu případné mozkové příhody, takže ano, snižuje pulzní pole nebo léčba arytmie snižuje zásadně výskyt mozkových příhod kardioembolizační etiologie.
1: Nabízí se otázka, jestli tato léčba je běžně dostupná anebo je jenom pro úzkou skupinu vyvolených.
3: Musím říct, že je běžně dostupná, zejména v naší republice. My máme poměrně velkou síť kardiocenter. pojišťovny jsou schopny a ochotny platit téměř cokoliv, což nevím, jestli je vždycky úplně ta správná cesta. Na druhou stranu, díky tomu všichni mají tady tuto možnost a myslím si, že velká skupina lidí z toho profituje.
1: O metodě pulzního pole při léčbě srdečních arytmií budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit i po následující písničce, tedy v poslední části dnešní rozhlasové lékárny.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o metodě pulzního pole při léčbě srdečních arytmí. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je Marcel Hačko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. A máme tady další volající posluchačku, která se jich chce také na něco zeptat. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem pacientka v Frýdku Místku, kde se léčím na kardiologii a mám stále arytmii, i když mám operovaný už asi 5 roku kardiostimulátor. A tak arytmie stále přetrvává. A tak chodím a léčím se, síňová tachykardie, tu mi pan doktor napsal. Prostě nemám to v pořádku. Ale je mě 82 roku a jestli bych ještě mohla jít na nějakou takovou operaci, která by mě toho zbavila. Chci se optat pana primáře.
1: Ano, rozumíme vaší otázce, pan primář odpoví.
3: Dobrý den, děkuji za tento dotaz. Určitě i pacienti s kardiostimulátorem mohou postoupit zákrok typu pulzního pole. Kardiostimulátor vám byl operovan na nejvýš pravděpodobně kvůli nějaké pomalé srdeční arytmii a ta síňová arytmie, ta je zase naopak jako rychlá. Je celá řada pacientů, kteří mají obě tyto složky. Tu pomalou lze řešit kardiostimulátorem a tu rychlou složku buď to lékama, nebo právě pomocí ablace. Je pravda, že pacienti, kteří mají nad 80 let, tak úspěšnost dlouhodobého vyléčení té arytmie je u nich nižší. Ale to neznamená, že tady tyto pacienty diskriminujeme. Zejména pokud jsou symptomatičtí, pokud mají problémy, tak určitě jsme ochotní je zařadit do programu.
1: Tak děkujeme za otázku i za odpověď. Pane primáři, my se tady bavíme celou dobu o arytmích, o možnosti léčby, ale koho vlastně tato diagnóza postihuje nejčastěji? Je to záležitost pouze starší části populace, anebo k tomu máme třeba genetické dispozice, nebo jak vlastně toto onemocnění vzniká?
3: Dá se říct, že statisticky jednoznačně je to arytmie vyššího věku. U pacientů 65+ se vyskytuje víc než v 8% a u pacientů nad 70 let okolo 11% dokonce. Takže hlavním rizikovým faktorem, dá se říct, je věk. S tím bohužel nic neuděláme. Ale pak je celá řada faktorů, které ovlivnit můžeme a máme ve svých rukou. A to je zejména léčba hypertenze, obezita, kouření a třeba i dostatečná pohybová aktivita. Takže největší

0: Rizikový faktor je neléčená hypertenze a obezita, dá se říct tak jako zjednodušeně.
1: Jsou třeba nějaké kontraindikace, které ještě vedou k tomu, že byste pacienta museli vyřadit, řekněme, z toho seznamu těch, kteří by si mohli sáhnout na tento druh léčby? A tím myslím třeba i užívané léky, které by tomu mohly zabránit?
0: Jednou z hlavních kontraindikací je významná obezita. Když má někdo body mass index nad 40, tak já primárně ty pacienty bohužel nepřijímám. Respektive snažím se s něma domluvit, aby zhubli, aby absolvovali nějaký program na redukci hmotnosti. Dneska jsou ambulance obezity, je celá řada jako výživových poradců a programů. A pokud ti pacienti během roku udělají nějaký významný krok ze své strany, tak já jsem ochoten udělat ten druhý krok.
1: To zní velmi pozitivně. Co byste ještě dál poradil posluchačům, kteří mají nepravidelný srdeční rytmus a zatím léčbu odkládají?
0: Pokud mají nepravidelný srdeční rytmus, vnímají to jako nepříjemné, tak rozhodně by měli si zajít za svým lékařem, ať už praktickým lékařem nebo kardiologem, natočit si EKG. To je zcela zásadní. My musíme vědět, jestli ten nepravidelný rytmus je skutečná arytmie, anebo je to jenom nějaká si pocitová záležitost, anebo třeba extrasystoly, což jsou jakési vmezeřené rytmy, které jsou zpravidla zcela neškodné a nejsou tou arytmí v pravém slova smyslu. Nicméně a nemusí se ani léčit. Ale samozřejmě celá řada lidí může mít fibrilaci síní, která v některých případech dokonce je asymptomatická, čili ti pacienti ji nevnímají a poznají ji třeba jenom tak, že si šáhnou na puls a vidí, že, nebo vnímají, že ten puls je nepravidelný. To by měl být první varovný signál a rozhodně by si měli zajít za odborníkem, natočit EKG a poradit se, co s tím dál.
1: To je vše, co dnes stihneme říct. Je čas vyhrazený pro naši rozhlasovou lékárnu pro tentokrát vypršel. Děkuji mému hostu, kterým byl Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Díky, že jste přišel, že jste se podělil o všechny tyto informace. Někdy příště se budu těšit na shledanou.
0: Já také děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme mluvit o vysoce nakažlivém kožním onemocnění způsobené parazitem zvaným zákožka svrabová. Pro toto chvíli se s vámi loučí a dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Za nějakých 11 minut tady bude poledne, rozezní se nad Moravou a Slezskem zvony a den se překlopí do druhé poloviny. Do studia přijde Lucie Kociánová, nabídne vám aktuální zprávy. No a hned po nich se už můžete těšit na vaši oblíbenou hudební poštu. Začínáme 4 minuty po 12. hodině.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik tady budou zprávy. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem více doplňovat a neměly by si konkurovat. Detaily přidá Lucie Kociánová ve zprávách v pravé poledne.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupla. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměly konkurovat a měly by se navzájem víc doplňovat. Národní divadlo Moravskoslezské poprvé uvede Prokofjevovu operu Hráč. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky. Teploty vystoupají na 22 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
4: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
2: Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference GlobeSec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
5: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
2: Chodci v centru Českého Těšína musí ode dneška počítat s omezením. Radnice uzavřela část chodníků podél Jablunkovské ulice. Jde o úsek mezi podchodem pod železniční tratí a přechodem pro chodce u bývalého autobusového nádraží. Současně lidé neprojdou taky přes přechod na Frýdecké ulici. Město oblast uzavře kvůli driftovací automobilové soutěži. Omezení skončí v neděli v poledne. Poprvé bude mít ostravské publikum možnost slyšet operu Hráč Sergeje Prokofjeva. V ruském originále ji Národní divadlo Moravskoslezské v premiéře uvede právě dnes. Lehce komediální inscenace vtáhne diváky do prostředí fiktivního lázeňského města v Německu. Tam se evropská smetánka oddává spíše hazardu než léčení. Jak říká dirigent Marek Šedivý, divadlo sáhlo po druhé zrevidované verzi opery z roku 1927.
6: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce, takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
3: Počasí.
2: Odpoledne na severní Moravě a ve Slezsku očekáváme oblačno, přechodně polojasno, lokálně se budou tvořit přehánky, k večeru pak přehánky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů. V noci a ráno bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Během dne pak oblačnost částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku-Místku dávejte pozor na dálnici, pohybuje se tam divoké prase. A opatrní buďte i ve Štěpánkovicích, v ulici Svobody havarovalo osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tři a půl minuty popolední, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu. Já předem, než ji odstartuju, poblahopřeju všem Monikám, protože je 21. května a právě Moniky mají dneska svátek. Tak si to teda, holky, užijte. Telefonní číslo k nám do rozhlasu je pořád stejné, 596 11 22 66. Za malou chvíli totiž začne pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná Hudební pošta s datem 21. května a putování napříč Severní Moravou a Slezskem za písničkami a taky za gratulacemi začneme v druhém největším městě našeho kraje. Míříme do Havířova, čeká nás tam pan Vlastimil. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Zdravím vás, pane Smehlík, a celou rozhlasovou rodinku a všechny posluchače. Dnes slaví krásné narozeniny paní Anička Benková a Erika Nováková z Havířova Šumbarku. Milá Aničko a Eriko, v řadě dnešních gratulantů přijmete naše přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost a hlavně pevné zdravíčko. To vám přeji ze srdce všichni seniori z klubu seniorů na ulici Střední v Havířově Šumbarku. Děkuji za vybraní písničky a za někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a zdravíme všechny na Šumbark. Mějte se tam moc dobře. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuju.

0: Jiří Schillinger v Hudební poště zaspíval na přání pana Vlastimila a my se teďka z havířovského Šumbarku přesuneme za dalším přáním do ostravské Hrabůvky. Tam nás totiž čeká paní Anna. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady Anička z Hrabůvky a chtěla bych dneska poslat písničku panu Karlovi z Plavecké ulice, který slaví moc krásné narozeniny. A já mu chci popřát strašně a strašně moc zdraví, hodně lásky a pohody v životě. Děkuji pěkně, mějte se hezky a naschledanou.
0: Rádo se stalo, paní Aničko, mějte se krásně a pozdravujte v Hrabůvce.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bára Hrzánová a Kondurango zaspívali v hudební poště na přání paní Aničky z Ostravy Hrabůvky. A u paní Aničky zůstaneme, ovšem teďka za ní pojedeme do Hatě. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane velmi milé. Já vás jako vyšel zdravím a mám takové velké přání. Písničku pojím tomu panovi, co tam sedí v tom rádiu. Sobotu má krásné není a proto mu přejen v Hatí ženské všetko nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně božího požehnání a hodně lásky od všetkých, co ho znají a mají rádi. No skvěle vám děkuju, pane Ledině, a neopíte se.
1: Paní Aničko, moc děkuju, já to tomu chlapovi vyřídím. Mějte se krásně a zase se mi ozvěte.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Hezký den. Ne, já nepiju, já už nepiju.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin, 25 minut, ladíte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku už bude vybírat Kristýna, která se nám dovolala z Ostravy. Hezký dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den, já bych chtěla prosím vás říct, dneska má Emilia a Juraj Voharovi z Ostravy 60-leté výročí svatby a my bychom jim chtěli popřát hodně zdraví, lásky a pevných nervů na minimálně dalších 10 let. To jim přejou děti s rodinou, vnoučata s rodinou a pravnoučata. Máme vás moc rádi. Děkuji.
2: Krásné přání, my blahopřejeme a přejeme hezký den do Ostravy.

0: Bude 12:30, posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničkou teď zamíříme do Třince, čeká nás tam paní Jarmila. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Monikám, které dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Dnešní den je také narozeninový pro paní Marii Jaroškovou z Místku. Milá Maruško, dnes se tvé krásné narozeniny slaví, prožije v klidu, štěstí a zdraví. Kytici voňavých růží ti chceme dát, ať zdravíčko slouží, budeme ti přát. Ať studna s humorem ti nikdy nevysychá a čas, který ti byl dán, nijak nepospíchá. Štěstí si drž u svého těla jako svého strážného anděla. Na svět se dívej skrz růžové brýle, naplno užívej všechny ty chvíle. Mnoho lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
0: Taky se na vás budu těšit, paní Jarmilo. Děkuji. Mějte se krásně v Třinci.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Rybníky, zámky, řeka Opava a někde tam u toho všeho Dolní Benešov. Tam teď míříme pro další písničku. Do hudební pošty se dovolala paní Eva. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den přeji všem. Dnes slaví své kulatiny paní Maruška Onderová z Opavy Tilešovic. Maruško, já ti za celou rodinu, všechny přátelé a známé přeji především hodně zdraví, taky štěstí, osobní dobrou pohodu, vždy skvělou náladu a užij si ještě mnoho a mnoho let na své chalupce ve Štáblovicích. Pane Vladimíre, moc vám děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně a pozdravujte v Benešově.

0: To byla Věra Martinová a Nebe peklo ráj. Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za dalším přáním teď zamíříme do Frýdku. Čeká nás tam paní Alenka. Tak ještě jednou, hezký dobrý den.
1: Dobrý den, Vladimírku. Chtěla bych vám popsat k vašemu svátku. Kalendář nám prozradil, že Vladimírové budou mít svátek. Tak bych chtěla za prvé vám popsat a také bych chtěla do naší rodiny Vladce a Vladimírovi do Nového Jičína, do Žiliny. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hodně, hodně úspěchů v práci vám. A také bych chtěla pozdravit paní Aničku, ať jí to pěkně hovoří, protože jak ji slyším, tak mi to srdíčko nedá. Je skvělá paní. Ať ještě vydrží dlouho mezi námi. To vám přeje všechno, paní Alenka z Frýdku, vaše posluchačka, a zahrajte také lidem, kteří čekají a nikdo jim nezahraje.
0: Tak já vám moc děkuji, paní Alenko, za přání k svátku a taky za hezká vřelá slova. Jsme rádi, že jste se dovolala. No a budu se těšit, že se nám zase ozvete příště.
1: To víte, že jo. Děkuju, na shledanou, Vladimírku.
0: Tak jo, mějte se krásně. Díky.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 12:15 a na vlnách rádia vašeho kraje ladíte hudební poštu, tedy pořád, ve kterém si písničky vybíráte sami. Zůstáváme v Ostravě, míříme do Ostravy Zábřehu, volá nám paní Boženka. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, přejím. Já bych si prosila vás pro moji pravnučku Moniku vybranou písničku a přeju všem zdraví, štěstí a tak dále a naslyšenou. Děkuji moc.
2: A my blahopřejeme Monice k svátku.

0: Hudební pošta s datem 21. května je ve svém finále. Máme před sebou poslední hudební přání. A to bude mít paní Hanka, která se nám dovolala z Místku. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním k nedělnímu svátku je pro spolužačky paní doktorku Janu Gotthardovou z Brna, paní doktorku Janu Sládkovou z Brna, paní doktorku Janu Zemánkovou z Moravské Třebové a Janu z Hlučína. Milé Jany, přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, rodinnou pohodu, dobré přátele, úspěchy v práci Janince. Dále vám přeji co nejméně starostí Janě Zemánkové úrodu na zahradě, všem optimismu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se splní vaše přání a ve všem se vám daří. Zároveň pozdravuji paní Zdeničku a Jarmilku do Havířova, Věrku do Frýdku, Marušku do Koryčanských Pasek, které děkuji za písničku, a klientky domova seniorů do Frýdlantu. Píseň je i pro ně. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne.
0: Rádo se stalo, paní Hanko. Mějte se krásně a pozdravujte v Místku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám tajnou skrýšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

Končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 21. května a od mikrofonu se loučí i Vladimír Šmehlík. Za malou chvíli zprávy a potom Alex a host a odpoledním vysíláním už vás bude provázet Pavel Janošec. Já se na vás budu těšit zase v 17.30 u rozhovoru O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne na Moravu i do Slezska.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie obvinila 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu městských bytů v Havířově. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Den rodin ve Frýdku Místku představí organizace poskytující sociální služby nebo práci pěstounů. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným podle Ibeheje hrozí až 12 let vězení.
3: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Podle informací Českého rozhlasu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firem a taky bývalý politik Hnutí ANO a ex-ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. Den rodin ve Frýdku Místku představí organizace poskytující sociální služby a podporu rodinám. Od pátečních 9 hodin je připraveno promítání filmu Najednou jsme rodina pro školy. Na projekci naváže diskuze na téma rodinné péče. V odpoledne začne program v sadech Bedřicha Smetany. Doplňuje mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
4: Oceníme práci pěstounů na přechodnou dobu, kteří poskytují dětem bezpečí, stabilitu a péči v době, kdy ji nejvíc potřebují. Cílem akce je seznámení veřejnosti se službami a navazujícími aktivitami, které jsou ve městě dostupné jak jednotlivcům, tak rodinám, a to od novorozenců až po seniory, včetně osob se zdravotním postižením.
2: Počasí.
1: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibude a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě jihu se zdržíte v ulici Plzeňská, ve směru na Hrabůvku je porouchané auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzu bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano,
0: pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny tři, a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem in informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mě to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Já myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku a já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne.
0: Protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, a Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, to vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu, jednou tam si nebudu, chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamení, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jako by ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok.

0: Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
1: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
0: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
1: Do kterého roka?
0: Přesně tak.
1: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
0: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teďkon právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
1: Kde vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
0: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
1: Teď myslím divadlo.
0: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
1: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
0: Ano, dá se to tak říct, ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
1: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
0: že je to
1: ano.
0: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
1: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
0: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
1: Nebylo vám 30 letos.
0: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
1: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
0: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jak kosa hovorí. No snad ne. To doufám, že ne, já nevím, ty brďo, ne, doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
1: Ne, to jsem jako nemyslela, jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
0: chápu,
1: nahoru.
0: Chápu. Uvidíme, já doufám...
1: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
0: ano,
1: jasný.
0: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
1: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo,
0: to určitě
1: budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna, jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říká, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Jsem vlastně, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umím. umíte a ten váš vám a někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko jako jediná země EU nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Podpořilo ji přes 140 zemí. OKD prodává stará důlní zařízení. Část vybavení podzemí ale zůstane. Slezské divadlo v Opavě znovu rozšíří působení studentů v operních inscenacích. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země správně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
2: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Podzemí dolů ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale pod zemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle, a to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí.
0: Benzin v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů víc než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta naopak zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči ve Zlínském kraji, naftu v Karlovarském. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Slezské divadlo v Opavě rozšiřuje působení studentů z projektu fakultního divadla. V letošním roce se mladí lidé z uměleckých škol podíleli na vzniku čistě studentské inscenace. Umělecký šéf operního souboru Miloslav Oswald teď některým nabídl i menší role v připravovaných titulech na další sezonu.
4: Budeme pokračovať so študentami fakultného divadla, ktorých obsadíme priamo do titulov, ktoré nasadíme. Takže vlastne to fakultné divadlo sa týmto pádom premieta do normálneho provozu divadelného. Takže samozrejme nie sú to všetci študenti, ktorí tam boli, ale budú to študenti, ktorí sme vybrali, vytipovali.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibude a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 před Ostravou ve směru na Bohumínce zdržíte. Nákladní auto se srazilo s osobním, na místě je i policie, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik vás pozveme na výstavu, na které uvidíte dosud nepublikované fotografie Jindřicha Štrajta. Také uvidíte vzácná, velmi ceněná díla jeho uměleckých přátel. Je to úplně nová výstava k 80. fotografa Jindřicha Štajta. Začíná dnes, my vás pozveme už za malý okamžik. No ale také zmíníme informaci o tom, že vodohospodáři zaznamenávají rostoucí zájem lidí v regionu, aby jim napustili bazény pomocí cisteren. Jde hlavně o místa, kde rychle stavějí rodinné domky. Detaily přidáme krátce před půl třetí. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Český dokumentární fotograf, pedagog Slezské univerzity v Opavě, kurátor a organizátor kulturního života Jindřich Štrajt letos oslaví 80. K jeho významnému životnímu jubileu teď Muzeum umění v Olomouci uspořádalo výstavu, která začíná právě dnes.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek. A řekla bych, že je to takový možná malý dárek Muzea umění vám.
2: Přesně tak. Tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec.
2: Z hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, tady to je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní.
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy, Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech. A pro tuto výstavu jsme společně s kolegy z Muzea fotografie v Řešově nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: Ty ikonické figury, které se objevují nám v fotografiích, jsou to třeba manžele Ilkivovi. Tady stojíme u těch fotografií, o kterých jsme tady mluvili. To je rodina Ilkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho jako od malička.
1: Teď už je to mladý muž.
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: No není fotografická, ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, ale i jiní umělci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte, na ta 70. léta, období normalizace, pro vás to nebylo jednoduché. Vy jste vlastně byl v nemilosti režimu, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože byl přece jenom malinko bokem. Vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vyšlo za 80letý život publikací?
2: Já jsem vydal asi 120 knížek.
1: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě, na Institutu tvůrčí fotografie.
2: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie a jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
1: Vy slavíte narozeniny v září, takže začínáte takovou dlouhou etapu narozeninových akcí?
2: Ano, mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
0: Tolik oslavenec, fotograf Jindřich Štrajt a kurátorka výstavy Štěpánka Bělešová, která dodává, že aktivita tohoto světově proslulého fotografa není otázkou věku, ale postoje. Jindřich Štrajt fotografoval vždy s respektem a empatií, například seniory, zdravotně znevýhodněné, také vězně nebo lidi v těžkých životních situacích.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pět minut před půl třetí posloucháte Český rozhlas Ostrava. Skoro 600 bazénů napustili loni vodohospodáři lidem v kraji přímo z cisteren. Zájem o službu severomoravských vodovodů a kanalizací meziročně roste. Největší zájem je na Frýdecko-Místecku a Karvinsku. Téma teď probereme s mluvčím firmy Markem Siebertem. Přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Tak jaká jsou největší rizika, když lidé napouštějí bazény přímo z vodovodní sítě?
1: Problémy se mohou vyskytnout například v momentě, kdy začne větší počet lidí v dané lokalitě napouštět bazén ve stejný čas a navíc ho chtějí mít napuštěný co nejrychleji. Při takto náhlém zvýšeném odběru může dojít ke změnám ve vodovodním systému, který je vyvolán vysokou rychlostí proudění vody v potrubí, a to má za následek například uvolňování, usazení nebo zákal vody. Ten se může potom projevit v poměrně širokém okolí. No a nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody, což se negativně může projevit u ostatních odběratelů v dané lokalitě, kteří mohou být omezeni v odběru.
0: Jsou třeba oblasti, kde vysloveně nedoporučujete, aby lidé odebírali vodu ze sítě vodovodu?
1: Já bych tu otázku rozdělil na oblast a čas. Je rozhodně nevhodné napouštět bazény během takzvané odběrové špičky, například po návratu lidí z práce nebo v podvečer. No, bazény mají také lidé většinou v menších sídlech, na vesnicích nebo na okrajích měst, v zahrádkářských koloniích. A tam logicky není vodovodní potřeba natolik kapacitní, stejně jako vodojemy nemají takový akumulační objem. A když se tedy v obdobné lokalitě rozhodne víc sousedů si ve stejný čas napouštět rychle bazén, tak opravdu k tomu problému může dojít.
0: A teď prakticky, jak to funguje, když budou chtít lidé si nechat přivést vodu v cisterně?
1: Je to velmi jednoduché. Zájemci o dovoz vody se mohou obrátit na naší bezplatnou zákaznickou linku USED 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávek a ceně podle objemu toho bazénu. Linka je v provozu v pracovních dnech od 7:30 ráno do 5:00 odpoledne. No a je také možné využít formulář na našich internetových stránkách www.smvak.cz. Zjednodušeně je ta cena služby vždycky dána objemem bazénu a tou vzdáleností, na kterou se musí voda cisternou přepravovat.
0: Ale cisterny už museli vyjet také na Lysou horu a pomoci se zásobováním tamních chat. Tak jak to vypadá aktuálně?
1: Je to tak, my jsme minulý týden ve středu a v pátek museli dohromady 6x vyjet s tou cisternou na Lysou horu, abychom zajistili vodu pro horské chaty na vrcholu Lysé hory. Poslední dnech to tak možná nevypadá, ale to letošní jaro bylo opravdu v uplynulých týdnech extrémně suché a v případě, že ty provozovny byly závislé na místním lokálním vrtu zdroji vody, tak měly velké problémy, aby zajistili dostatek vody pro nadcházející víkend. O minulém víkendu napršelo, takže předpokládáme, že ta situace se tam pro chataře také aktuálně zlepší.
0: Tolik mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert. Hovořili jsme mimo jiné o rostoucím zájmu lidí v regionu o napouštění bazénu pomocí cisteren. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji. Naslyšenou.
0: No a sucho bude tématem také dnešního rozhovoru O čem se mluví. Kolega Vladimír Šmehlík si do studia Českého rozhlasu Ostrava pozval klimatologa Miroslava Trnku z Akademie věd. A mluvit budou právě o suchu a nedostatku vody i ve vyšších polohách, třeba v Beskydech.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Protikorupční policie obvinila 20 lidí kvůli ovlivňování zakázek na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem a také bývalý jednatel městské realitní agentury. Obvinění podle policie fungovaly jako organizovaná skupina. Kauzu sleduje také reportérka Marta Pilařová, teď je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marto, co víme o tom, čeho se obvinění měli podle policie dopustit?
1: Detektivové NCOZ zasahovali v Havířově od úterka. Pro dokumenty si přijeli do sídla městské realitní agentury a taky na magistrát města. Ve středu si pak od státního zástupce 20 lidí vyslechlo sdělení obvinění. Mluvčí protikorupčního policejního útvaru Jaroslav Ibehej upřesňuje z čeho.
2: Obvinění se podle našich závěrů měli minimálně v letech 2022 až 2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Podle IBHE jsou všichni obvinění stíháni na svobodě a hrozí jim tresty v rozpětí 2 až 12 let. Máme informace, že mezi obviněnými jsou lidé ze stavebních firem, se kterými městská agentura uzavírala v letech 2022 až 2023 smlouvy na údržbu a opravy bytů. S jedním z nich, Davidem Horákem z firmy HASOP, už jsem mluvila a řekl mi, že se teď k obvinění nebude vyjadřovat, protože věc je teprve na začátku. Dalším obviněným je bývalý jednatel městské

0: realitní agentury.
1: Marto, tohle není první případ v souvislosti s městskými byty v Havířově.
2: To tedy není. Detektivové NCOZ řeší v Havířově v posledních letech celý spletenec případů. V lednu okresní soud v Havířově uložil podmíněné tresty a pokuty zástupcům stavebních firem, a to také za manipulování a úplatky v zakázkách, ale na jiné opravy v městských bytech. A další větev v kauze je vyšetřování přidělování městských bytů nájemníkům. I tam už jsou obvinění, mezi nimi i členové vedení Havířova, bývalého primátora Havířova Ondřeje Baránka z hnutí ANO. Zastupitelé z funkce na konci ledna odvolali a hnutí mu už na podzim pozastavilo členství. Současné vedení Havířova ale opakovaně odmítá, že to bylo v souvislosti právě s těmito korupčními kauzami.
1: A jak město Havířov reaguje na aktuální kauzu?
2: Zatím nějak, na vyjádření čekáme. Bývalý jednatel městské realitní agentury Robert Masarovič je zároveň havířovským zastupitelem. Na kandidátce hnutí ANO byl zvolen i do krajského zastupitelstva a na kraji zastává i funkci předsedy finančního výboru. Krajský šéf hnutí ANO Stanislav Kopecký mi řekl, že hnutí už Robertu Masarovičovi pozastavilo členství a vlastně se od něj distancoval.
3: De facto se dá říct, že opravdu hnutí ANO s tímto člověkem nemá nic společného, nemá k němu žádné závazky a platí to i opačným způsobem. A co se týče funkcí a konkrétně jestli cílí někdo například na funkci předsedy finančního výboru, tak to je v kompetenci zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
2: A na odpovědi od Moravskoslezského kraje taky zatím čekám.
1: Tolik reportérka Marta Pilařová o obvinění z machinací se zakázkami v Havířově. Marto, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Frenštátě pod Radhoštěm dnes rozkvetl trh malých zahradníků. Žáci tam prodávají vlastnoručně vypěstované sazenice, pokojové květiny i drobnosti, které sami vyrobili. A právě tam teď zdravíme naši redaktorku Petru Pivkovou, je živě na místě. Petro, co všechno si dnes lidé z tržiště odnášejí? Prozraď.
2: Krásné odpoledne, no je toho opravdu mnoho, my jsme se, protože nejenom tedy věcí, které si mohou lidé odnést, ale i lidi, kteří přišli na trh, a kteří tady po chodbách školy teďka se pohybují, takže my jsme se ukryli do ředitelny, abychom si mohli povídat o tom, jak to tady dneska vypadá a vlastně co to trh malých zahradníků je. Já jsem tady s paní ředitelkou, s paní Pálovou. Dobrý den, tak řeknete mi něco víc o trhu malých zahradníků?
3: Dobrý den. Sešli jsme se ve škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to základní škola, takže tady chodí děti do 9. až do 10. ročníku. A už 4. rokem jsme udělali takovou akci, která nás provází s tím, že díky tomu, že máme víc hodin pracovního vyučování, můžeme vyučovat i v blocích a snažíme se vést děti k praktickému životu, tak jsme využívali školní dvorek, školní zahradu k tomu, že jsme začali pěstovat, starat se o přírodu kolem nás a vést tomu ty děti. No a tak od jedné zapálené paní učitelky Mičkové, vznikl tenhle nápad, že to, co pěstujeme, že se o to podělíme s veřejností, s rodiči, s kolegyněmi a že zkusíme udělat trh. A postupně to narůstalo a s obrovským úspěchem už máme letos 4. ročník.
2: Vypadá to úžasně, nejenom tady na chodbě, ale vůbec se tahle myšlenka. S námi tady je ještě i váš zástupce, pan Klauda. Řeknete mi, co všechno si tady lidé mohou odnést z vašeho trhu?
4: Tak já ještě jednou teda dobrý den od nás ze školy. To portfolio, co tady všechno nabízíme, je poměrně bohaté. Já teda ještě zmíním na začátku, že jsou to výrobky žáků od 1. do 9. ročníku, takže nikoho jsme nevynechali. Žáci na tom pracovali sami a poměrně velmi iniciativně. No a teď ty naši nabídce můžete tady si koupit sirupy z rimovníku, pesto z medvědího česneku, sazenice jako rajčata, papriky, libeček, bazálka, koriandr, rimovník. V dalším stánku můžete najít smrkový sirup, mátový sirup, dyňový kompot a také, co žáci ještě vyráběli, byly například hmyzy hotely, ješkovníky, veverkovníky, ptačí budky a krmítka.
2: Tak ta škála je opravdu pestrá. A ještě mi řekněte, kam tedy půjde výtěžek z toho trhu? Co se stane s těmi penězi, které si dnes vaši žáci vydělají?
3: Tak vždycky se snažíme, aby ty děti nemyslely jenom na sebe, aby to dávalo nějaký smysl. Podotýkám, že hospodaření si řeší každá třída zvlášť, řeší se tam i tu finanční gramotnost, ty náklady a výnosy. A společně vždycky se domluvíme, že část toho výtěžku jde na nějakou dobrou věc. V minulosti to byla třeba záchranná stanice v Bartušovicích nebo útulek pro pejsky ve Vlčovicích, ale to chceme podpořit stavbu dětského stacionáře denního, který zaštítila Mikasa, a protože i my máme děti s autismem, tak jsme se rozhodli, že podpoříme tuhle dobrou myšlenku. No a ta druhá část toho výtěžku každé té třídy, s tím si děti hospodaří. Někdo se vydá na školní výlet a ušetří náklady těm rodičům, někdo si vybaví nějak třídu, že si společně pořídí něco takového. Jsou takoví, kteří jdou na zmrzlinový pohár, ale to už je věcí těch dětí, aby se společně domluvili, aby si se podřídili ti, kteří s tím nesouhlasí, aby s tou myšlenkou nějak společně pracovali.
2: Ještě mi řekněte, co se stane s těmi věcmi, které se dneska neprodají, nebo prodá se na těch trzích vždycky všechno?
4: Tak nechci vypadat jako nějaký chlubílek, ale tak 90% se určitě prodá a něco, co je vlastně skladovatelné, tak se použije třeba, když děti mají kroužek vaření, pečení a podobně.
2: Tak já přeju, aby se dneska teda prodalo minimálně těch 90%. Moc děkuju za váš čas a teda pozvu všechny naše posluchače sem k vám na trh. Děkuju moc.
3: My děkujeme a podotýkáme, že stejně jako trh malých zahradníků, tak míváme před Vánocemi taky vánoční trh, kde zase máme věci s vánoční tematikou a budete všichni zváni.
2: Já věřím, že se sem podíváme i my, že určitě uvidíme i tuhle úžasnou akci. Děkuji moc našim posluchačům, tedy doporučuji, ať se sem staví. Myslím si, že dnes je to do 16. hodiny, takže ještě můžou nakouknout a třeba si odnést něco hezkého.
1: Tolik z Frenštátu pod Radhoštěm, naše redaktorka Petra Pivková, která pozvala na trh malých zahradníků. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: České hospody a restaurace zvýšily v prvním čtvrtletí letošního roku proti loňsku zisk o 3%. Chodci v centru Českého Těšína musí počítat s omezením. V Novém Jičíně dopadli pachatele, který ukradl kasičku s penězmi pro nemocné lidi. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restaurátory obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
5: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
3: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. V centru Českého Těšína ode dneška začalo platit omezení pro chodce. Radnice uzavřela část chodníku podél Jablunkovské ulice. Jde o úsek mezi podchodem pod železniční tratí a přechodem pro chodce u bývalého autobusového nádraží.
6: Současně lidé neprojdou taky přes přechod na Frýdecké ulici. Město oblast uzavřelo kvůli driftovací automobilové soutěži Race the Street. Omezení skončí v neděli ve 12 hodin. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Novojičínští policisté dopadli zloděje, který ukradl charitativní kasičku v obchodním domě. Lidé do ní věnovali zhruba 6 tisíc korun, které měly pomoct nevyléčitelně nemocným. Podle policie muž ukradené peníze utratil. Případ se teď bude řešit v přestupkovém řízení. Poprvé dnes v Ostravě zazní opera Hráč Sergeje Prokofjeva. Libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu přinese diváky Národního divadla Moravskoslezského do prostředí evropské smetánky. S ironickým odstupem se dívá na lidskou přetvářku, pokrytectví nebo hazard s lidskými city.
7: Touží po lásce, neví jak k té lásce dojít.
8: Mezzosopranistka Zuzana Revaj mluví o Polině, mladé manipulativní ženě, která vyrostla v pokryteckém prostředí ruské smetánky.
9: Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku něčím tím, čím není.
8: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy. Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibude a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na D48 je mezi 24. a 38. kilometrem ve směru Frýdek-Místek uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Krásné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 15. hodině a za chvíli nás čeká docela zajímavé dobrodružství. Jen si to poslechněte. Pozveme do muzea Tatra v Kopřivnici na výstavu o sochaři a cestovateli Františku Fojtovi. Ten při cestě Afrikou po válce tvořil tak věrné pisty domorodců, že si místní obyvatelé mysleli, že jsou to pravé hlavy. No a jen tak tento sochař a cestovatel unikl linčování rozlíceného davu. Více o životě sochaře a cestovatele Františka Fojta uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezké odpoledne i s písničkami, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Jak jste slyšeli, první, kdo se dovolá do studia na číslo 596 11 22 66, získá CDčko Toulky českou minulostí a bude zařazený do týdenního slosování. Tak kdo se právě teď dovolal do studia Českého rozhlasu Ostrava? Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, Lenka Rybařová.
1: Tak Lenko, my vás rádi slyšíme, pozdravujeme a získáváte ono zmíněné CDčko. Tak věříme, že máte radost.
2: Určitě, určitě.
1: Toulky českou minulostí, třeba i ty dějiny člověka možná jakoby usadí v tom čase, že si připomene, že se ta historie opakuje a že ho to, co se děje teď, už nemusí tolik rozhodit, pokud je na to připraven. To bylo moudro, co?
2: Přesně tak.
1: Tak říkal jsem si, jestli mi k tomu ještě něco nepovíte, ale vidím, že jste o ně měla radostí, tím pádem získáváte, jak jsme říkali, CDčko a jste zařazena do týdenního slosování o víkend ve wellness hotelu Bavária. To slosování proběhne zítra odpoledne, tak bedlivě poslouchejte Český rozhlas Ostrava. A jsme rádi, že teď posloucháte i nás.
2: Děkuji pěkně.
1: Zůstaňte na lince, napíšeme si vaše údaje, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a my připomínáme pravidla naší soutěže.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a pojďme se zabývat životem sochaře a cestovatele Františka Vladimíra Fojta. Věnuje se mu totiž nová výstava v muzeu Tatra Kopřivnice. Slavnostní zahájení je právě dnes v 17 hodin. Sochaře uchvátila africká kultura a tak se rozhodl projet tento kontinent od severu k jihu. Na cestu se vydal v roce 1931 malou Tatrou 12. No a jeho cíl bylo zachytit a přivést bysty afrických domorodců. Muzeu natáčela redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tak, spousta černobílých fotografií, které přibližují cestování, meziválečné cestování.
2: A poválečné cestování Františka Vladimíra Fojta.
1: Říká Pavel Beck, kurátor. Vy jste vlastně zmapovali trošku ten jeho život, pana Fojta.
2: Ano, František Vladimír Fojt se narodil v roce 1900 v Táboře. Byl to syn podnikatele, politika Ferdinanda Fojta, který v Mrákotině, ti, kteří jsou znali historie, tak z mrákotinského lomu pochází obelisk na nádvoří Pražského hradu. A František Fojt, jeho syn, se od té kameničiny posunul k uměleckému projevu. Studoval v Drážďanech, v Paříži, pak na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Štursy. No a při svém pobytu v Paříži na začátku 20. let byl zaprvé zasažen africkým uměním. No a také tehdejší cestou nebo prvním přejezdem automobilu Sahary, což byly automobily značky Citroën. Byl uchvácen. No a na konci 20. let začal organizovat svou cestu do Afriky automobilem. Nejdříve oslovil cestovatele muzika, ale nakonec si vybral jako spolucestujícího Jiřího Bauma.
1: Zkušeného cestovatele už asi v té době?
2: Ano, ano, zkušeného cestovatele, ale hlavně také řidiče, stejně jako on, oba dva měli řidičské oprávnění. Na cestu získali automobil od podniku závody Tatra akciová společnost, automobil Tatra 12, který prošel u podniku Oldřich Uhlík v Praze ve Strašnicích úpravou tak, aby mohli vyrazit do Afriky.
1: Úpravou na expediční vůz. Máme tu někde tu Tatru
2: máme
1: jejich,
2: tady?
1: Se kterou vyrazili do Afriky na fotografii? Určitě máme.
2: Počkejte, musíme.
1: Ano, Tatra 12, jak v nákresu, tak na starých fotografiích. Byla ta cesta úspěšná? Splnila to jejich očekávání, jak pana Fojta, tak pana Bauma? Vlastně pan Fojt byl tady, jste říkal, takovým iniciátorem té cesty.
2: Zase se musím odvolat na to, co Fojt píše. Oni si sedli podle všeho docela, že to bylo plodné partnerství, řekněme. Fojt studoval místní africké umění, vytvářel plastiky, no a Baum sbíral všechny možné vzorky živočichů pro Národní muzeum.
1: Baum jako odborník přes ty pavouky?
2: Ano, ano, ano, přes pavouky a přes všechnu možnou havěť.
1: No a pan Fojt tam dělal odlitky hlav místních domorodců. Co se o tom ví?
2: To bych si nechal až na ten rok 1947, protože pak to bylo mnohem zajímavější pro ně. Pro Fojta a paní Fojtovou mnohem, nebo zajímavější. Zdramatizovalo jim to druhou cestu.
1: Ještě nějaká zajímavá fotografie z této expedice, kterou společně tito pánové podnikli, kterou tady na výstavě lidé můžou uvidět?
2: Tak, je tady samozřejmě mapa té jejich cesty. A pak je tady jedna velká zajímavost. Já když jsem jednou procházel fotografie podniku Tatra, které jsou v současné době v Zemském archivu v Opavě, tak mě tam zaujalo pár fotek z nějakého veletrhu. Pak mě na jedné zaujala tady právě ta mapa, tady ta.
1: Tady je nahoře rozkreslená, ano, do detailu.
2: A ona je tam ve stánku Tatra. Já jsem si na ní tak díval, pak jsem si tu fotku zvětšil a zjistil jsem, že vpravo zády k nám stojí Fojt a vlevo, jako z pohledu pozorovatele, stojí Baum, který se dívá do objektivu.
1: Je pravda, že jsou dost tmaví, jakože zrovna ano, teda ano. Dobře nezaostřil fotograf.
2: A je to jako rozmazané, je vidět, že ten, co to fotil, se snažil zachytit ten stánek, že jako ti dva a ta mapa nejsou objektem kvůli kterého fotí.
0: Říká kurátor Muzea Tatra v Kopřivnici Pavel Beck. Po první úspěšné expedici se přitom Voigt chystal do Afriky znovu. Tentokrát už se s ní ale nevrátil. I o tom uslyšíte po písničce od skupiny Brontosauri. Hezký poslech. Jako

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vracíme do muzea Tatra v Kopřivnici. Prostřednictvím fotografií a dokumentů je tam zmapovaný osud meziválečného a poválečného cestovatele Františka Vladimíra Fojta. Jeho další cesta do Afriky v roce 1947 mu přitom převrátila život na ruby. Domů se totiž už nikdy nevrátil. O jeho životě si s kurátorem výstavy Pavlem Beckem povídala redaktorka Iva Havlíčková.
1: Další velkou cestu podniknul...
2: Až po druhé světové válce.
1: Pan Fojt, ano, společně se svou manželkou. A tu tady taky mapujete na výstavě, tu jeho druhou velkou cestu.
2: Druhá velká cesta, což začalo 17.11.1947, opět před sídlem Československého autoklubu v Praze, dneska před hlavním nádražím. Tentokrát Fojt si koupil Tatru 57B v Kopřivnici. Někdy od začátku roku 47 ji tady v Kopřivnici upravovali. On už tam zužitkoval některé zkušenosti z té předchozí cesty. To znamená, měli tam silnější zdroj elektrické energie. Opět chtěli nahrávat místní, chtěli mít spojení alespoň rádiem s domovem. No a navíc ještě měli vzadu za sebou jednonápravový přívěsný vozík.
1: Podobný, tak to už měli větší luxus
2: podobný,
1: tedy.
2: Který měl pan Škulina za svou škodovkou.
1: Pan Škulina, jiný český cestovatel.
2: To je další český cestovatel. A taktéž stejně jako Fojtovi žil v Nairobi po tom, co se tady událo v únoru 1948. Fojt poprvé projel Tatrovkou Saharu, no a vjeli do střední Afriky, pak do jižní. Opět tam sbíral podněty pro svá umělecká díla, no a tam se v roce 1950 stala příhoda, kdy místní v belgickém Kongu usoudili, že ty hlavy a ty bysty pocházejí ze skutečných lidí. No a Fojtovi byli napadeni z důvodu toho, že si místní mysleli, že jsou kanibalové.
1: Šlo jim o život?
2: No, tam je vysvobodili v poslední chvíli, přitom bylo poškozeno jejich auto. No, tady je obrázek obou dvou a jejich tatřičky v internaci v belgickém Kongu v Katofiu na konci roku 1950. No a tam došlo ke konfliktu s československým konzulem, protože oni potřebovali prodloužit pasy. A tam zřejmě došlo ke střetu dvou mužů, konzula a Fojta.
1: Střetu těch osobností, ano, teď řekněme.
2: Střetu těch osobností, protože on je vyzval, ať se vrátí do Československa. Oni považovali svou cestu za neukončenou, protože oni chtěli pokračovat dál. On jim ty pasy neprodloužil, zabavil jim je, no a oni zůstali v Africe.
1: Zůstali tam dlouho?
2: Zůstali tam až do 71. roku. Fojt se usadil v Nairobi, přednášel a učil tam na tamnější vysoké škole, právě umění. Psal československým úřadům, potom v 60. letech byl v kontaktu s tehdejším ředitelem Naprstkova muzea Heroldem, který vyjednával jeho návrat, za jakých podmínek. No a právě tady z toho vyjednávání existuje takový dopis nebo zpráva, kde je ten konflikt popsán. A je to zřejmě tak, jak jsem říkal, že se tam prostě setkali dva kohouti. No a výsledkem byla emigrace.
1: Oni tady nechali část rodiny, tady samozřejmě.
2: Oni tady nechali dceru Reginu a tu viděli až na konci 60. let, když přiletěla do Nairobi. Ale v 60. letech byli vlastně v tom kontaktu s Heroldem, plus posílají do Telče, do tamnějšího muzea, předměty, které v Africe nazbírali. Takže muzeum Vysočiny, Jihlava, pobočka Telč má teď velice zajímavý fond. No a v tom roce 1971 Fojt dostal, počkejte, to se tady podíváme.
1: Tak tady zase procházíme ty staré černobílé fotografie a dokumenty.
2: Fojt dostává v červenci 1971 vízum do Československa na 60 dní. Protože v té době už byl občanem Tanzánie. A při cestě automobilem v dnešním Slovensku, tehdy v Jugoslávii, zahynul 31. srpna 1971.
1: To byla nějaká nehoda?
2: Ano, byla to autonehoda. A tady máme parté.
1: Zmenšené parté pana Vladimíra Fojta.
2: A pohřeb měl 18. září 1971 v 15.00 a je pohřben na Telčském hřbitově společně s rodinou. A tím vlastně skončila jeho cesta. Zřejmě se chtěl vrátit.
1: Že zemřel na cestě vlastně domů, při návratu domů. To by byl námět na film, jak zajímavý život pan Foyt měl.
2: To by byl námět na film.
1: Dodává kurátor Pavel Beck z Kopřivnice, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.
0: A nekončíme, ještě pro vás máme jednu pozvánku. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, už za chvíli tyto ostrovy spočítá Martin Písařík. Teď ještě písničky, které nestárnou, třeba od skupiny Europe nebo od Marie Rotrové, no a hned poté už rubrika Co v učebnicích nebylo. Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov,

0: Ale co třeba takový křenový nebo jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví?
1: Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli sucha zásobovat i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si dnešní rozhovor O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: 20 lidí čelí obvinění kvůli machinacím s veřejnými zakázkami v Havířově. Radní ve Frýdku Místku plánují novou sportovní halu. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023 v hodnotě celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Mezi obviněnými jsou podle informací Českého rozhlasu zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič. Frýdek Místek chce postavit novou sportovní halu naproti hokejové haly Polárka. Nové sportoviště má tvořit 25-metrových plaveckých bazénů se soutěžními parametry a tréninková ledová plocha pro hokejisty. Teplo schlazení kluziště by se využívalo pro vyhřívání bazénu. Jak říká mluvčí města Jana Musálková Jekelová, obě sportoviště budou sloužit sportovním klubům i veřejnosti.
2: Projekt sportovně relaxačního areálu má být, pokud vše půjde podle plánu, hotov do roku 2027. K výběru zhotovitele by mělo dojít v roce 2028. Zároveň stále platí memorandum s Moravskoslezským krajem, ve kterém se město zavázalo se finančně podílet na rekonstrukci krytého bazénu na střední škole řemesel.
0: Rekonstrukce krajského bazénu má stát zhruba 200 milionů korun. Město zaplatí polovinu. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Valašské Meziříčí pokračuje v obnově parku Botanika v centru města. Po loňském ošetření stromů napadených melím a letošní jarní výsadbě nových dřevin přibylo nově také veřejné osvětlení a budky pro ptáky, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Vyměnili jsme staré lampy za úsporná LED svítidla, přibyly hnízdní budky pro ptáky a vykotlané kmeny stromů nově nabízejí domov netopírům. Celkově tak letos prošel park Botanika výraznou proměnou, abychom potrhli nejen jeho environmentální charakter, ale také, aby se zde návštěvníci mohli cítit dobře a bezpečně během dne i posetmění.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se tvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 11 velké polomy ve směru na Ostravu se bouralo a zdržíte se taky v Ostravě v ulici Mitrovická. Tam se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, moc se na vás těším.
4: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
1: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenom, že přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenom, že když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Budešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: No. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Vojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možno sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali, byla som tam s pořádem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasné. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte jo, pejska.
3: Hezký den. Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária Zaványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, señor, no non mi ha visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostra in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu. Vážně. Mirek ne partí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, Sava. Je fais fi. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la carrefour, même bien, bien, le parfum. Lumière, stupide humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální.
3: Ano, je globální.
1: Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že mandl na lupasí.
1: Na té chasej, konče pasí, on je, že je, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v uvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha lety, když jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy. Ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A vám přeji. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Saský, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás,
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mne rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Teďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát, děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
1: Děkuji. Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskie, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: No, tak
1: teď
2: to
1: je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapi, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiárně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti,
2: ano.
1: Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Paní Burešová, já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří,
2: jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To jste
3: no,
2: hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no jo, bohužel.
3: Dobře. No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, a hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte
3: taky
1: se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
1: děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají.
2: Ježiš,
1: o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: ne?
2: Ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně.

0: Kdo dál je s námi? Dobrý den.
1: Dobrý Halo. Den, tady posluchač Josef. Ano, slyšíme se.
0: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
1: Ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Sestí Budešovo i vám.
0: Děkujeme a mějte se hezky.
1: Taky děkuji.
0: Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
2: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
3: Ano, dobrý den, paní Burešová,
2: přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Naschledanou.
3: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
0: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
4: Pane Boru,
5: dobrý večer.
4: Jsou moc hodní.
5: Ano, koukám.
4: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
5: Já se nezlobím.
4: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
5: Madame,
4: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
5: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupni to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
4: Petře, jsme sami?
5: Kláro, kde máte vánočku?
4: Prosím.
5: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
4: Ani krok. Nepřibližujte se.
5: Takže mám kráčet.
4: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít. Bylo to silnější než já.
5: Kde je Oskar?
4: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava. Že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu. Znáte jeho klub?
5: Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá. Víte, že...
4: Petře! Já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
5: Co pak?
4: Dejte mi cigaretu.
5: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
4: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
5: Ježišmarja, jo.
4: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
5: Ne, tak to není.
4: Nemáte si s kým promluvit.
5: Vy přeháníte.
4: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
5: Ne.
4: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
5: Ano, jsem jako trosečník.
4: Co to bylo?
5: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
4: Ano,
5: já mám zastydlou úplně bíbu.
4: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
5: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
4: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
5: Adolf s Dominem, já
4: ne,
5: to tušil.
4: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
5: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
4: Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Budešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskie, má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváků, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce a bituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní Humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměly konkurovat a měly by se navzájem víc doplňovat. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. HDP podle ní poroste o méně než o 2%. Brantice na Bruntálsku dokončili obnovu kabin v tamním sportovním areálu. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
2: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
0: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky také celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Sokol Brantice na Bruntálsku má zpět své zázemí v tamním sportovním areálu. Obec dokončila obnovu kabin. Zázemí poničila povodeň v roce 2024. Kabiny slouží kromě sportu taky obci při pořádání kulturních a společenských akcí, říká nezávislá starostka Brantic Jiřina Hejnišová. V budově jsou totiž i toalety a kuchyň.
3: Sportovní kabiny byly zatopené z velké míry. Byla tam opravdu voda ve výšce až skoro 2 metry. Zůstala hrubá stavba, takže muselo dojít opravdu k obnově celých těch prostor.
0: Poprvé bude mít ostravské publikum možnost slyšet operu Hráč Sergeje Prokofjeva. V ruském originále ji Národní divadlo Moravskoslezské v premiéře uvede právě dnes. Lehce komediální inscenaci vtáhne diváky do prostředí fiktivního lázeňského města v Německu. Tam se evropská smetánka oddává spíše hazardu než léčení. Jak říká dirigent Marek Šedivý, divadlo sáhlo po druhé zrevidované verzi opery z roku 1927.
4: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibyde a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Žermanicemi a Horními Soběšovicemi se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 4 minuty po 17. hodině nabízíme přehled aktuálních témat, která v této hodině vysílání probereme. Policie obvinila z machinací se zakázkami v Havířově 20 lidí, včetně šéfa finančního výboru Moravskoslezského kraje. Detaily od naší reportérky přidáme za chvíli. Na Karvinsku také pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Firma OKD tam bude v budoucnu těžit místo uhlí důlní plyn. No a také nás čeká, o čem se mluví, tedy aktuální téma, protože především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou musí kvůli sucha zásobovat vodou i chaty na Lysé hoře. Podrobnější budeme za chvíli, přidáme i předpověď počasí v telefonátu s meteorology. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím souvisejícím s údržbou a opravou městských bytů v Havířově. Českému rozhlasu to dnes oznámilo mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Novoj čínští policisté dnes dopadli zloděje, který ukradl charitativní kasičku v místním obchodním domě. Lidé do ní vložili zhruba 6 tisíc korun, které měly pomoct nevyléčitelně nemocným. Podle policie muž ukradené peníze utratil a případ se teď bude řešit v přestupkovém řízení. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu také výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Následovat bude zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Souběžně pokračuje propouštění horníků. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Moravskoslezského kraje prodává v průměru za 42 korun a 72 haléřů. Před týdnem byl o 28 haléřů levnější. Nafta naopak zlevnila o 34 haléřů na litr. Řidiči teď za něj dají průměrně 41 korun a 8 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Chodci v centru Českého Těšína musí ode dneška počítat s omezením. Radnice uzavřela část chodníku podél Jablunkovské ulice mezi podchodem pod železniční tratí a přechodem pro chodce u bývalého autobusového nádraží. Mimo provoz je i přechod ve Frýdecké ulici. Město oblast uzavřelo kvůli driftovací automobilové soutěži. Omezení skončí v neděli v poledne. V Ostravě jihu ode dneška zajišťuje Senior Taxi nová firma. Pro uživatele se ale nic nemění. Využívat ho mohou lidé starší 77 let, kteří zaplatí za jednu jízdu stále 25 korun. V platnosti zůstává i původní telefonní číslo pro objednávky. Senior Taxi využívá podle radnice 3600 klientů. Město stojí zhruba 5 milionů korun ročně.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Protikorupční policie obvinila 20 lidí kvůli ovlivňování zakázek na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem a také bývalý jednatel městské realitní agentury. Obvinění podle policie fungovaly jako organizovaná skupina. Kauzu sleduje reportérka Marta Pilařová.
1: Detektivové NCOZ zasahovali v Havířově od úterka. Ve středu si pak od státního zástupce 20 lidí vyslechlo sdělení obvinění. Mluvčí protikorupčního policejního útvaru Jaroslav Ibehej upřesňuje z čeho.
2: Obvinění se podle našich závěrů měly minimálně v letech 2022 až 2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Mezi obviněnými jsou lidé ze stavebních firem, se kterými městská agentura uzavírala smlouvy na údržbu a opravy bytů. S jedním z nich, Davidem Horákem z firmy HASOP, už jsem mluvila a řekl mi, že se teď k obvinění nebude vyjadřovat. Dalším obviněným je bývalý jednatel městské realitní agentury Robert Masarovič. Od toho mám písemnou reakci, kterou teď ocituji. Absolutně se necítím být vinen a podnikám všechny kroky k očištění svého jména. Současný šéf městské agentury Lukáš Lhocký mezi obviněnými podle mluvčí MRA Simony Součkové není.
3: S policií průběžně spolupracujeme a poskytujeme jí veškerou součinnost. Nejsme si vědomi, že by se tato věc týkala současných aktuálních postupů městské realitní agentury.
1: Bývalý jednatel městské realitní agentury Robert Masarovič je zároveň havířovským zastupitelem. Na kandidátce hnutí ANO byl zvolen i do krajského zastupitelstva a na kraji zastává i funkci předsedy finančního výboru. Krajský šéf hnutí ANO Stanislav Kopecký mi řekl, že hnutí už Robertu Masarovičovi pozastavilo členství a vlastně se od něj distancoval.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava a místo černého uhlí důlní plyn. Firma OKD se na Karvinsko připravuje na nový druh těžby. Z podzemí bude dobývat metan. Současně pokračuje likvidace dolu ČSM, kde těžba uhlí skončila letos na přelomu ledna a února. Byl to poslední černouhelný důl v Česku.
2: Farame na 7. patro na dole ČSM lokalitě Sever do hloubky 1079 metrů.
3: Ticho v kilometrové hloubce tady ruší jenom elektrikáři. Pracují na lokomotivě. Neopravují, ale likvidují.
4: Demontuju tlakové hadice.
3: Koliká ta mašina už to je?
4: No, plus minus 40.
3: Kolik ještě bude?
4: Tak, 10, 12.
5: Teď se to prostě už musí rozebírat, jako by člověk se o to staral a teď to prostě končí. No.
6: No, zůstane tady to hodně, protože u každé strojní jednotky, u každého zařízení vyhodnocujeme, zda se vyplatí ho vytáhnout nahoru.
3: David Hájek, ředitel útlumu v OKD, potvrdil, že současně se staví výbuchu vzdorné hráze všude kolem. Ještě jich chybí 10 z celkem 87 a na řadě potom bude zasypání prvních dvou jam. Další jámy budou později sloužit k těžbě důlního plynu. Jsme přímo v místech, kam se za pár měsíců už nikdo nepodívá.
6: Tady bude vyvědat ten metán a bude odsáván potrubím, které bude vedeno zlikvidovanou a vyplněnou částí jámy až na povrch degazační stanice.
3: Metan využitelný v energetice bude vyvěrat z podzemí ještě desítky let. A likvidace je vidět i na povrchu. Třeba ze strojovny 70-metrové skipové věže zmizí za chvíli to nejcennější. Tlustá lana, ukazuje jeden z havířů.
7: Poslední dvě lana.
3: To lano jak dlouhé vlastně?
7: Každé lano má 950 metrů.
3: A dál pokračuje, jak říká David Hájek, propouštění horníků.
6: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70 odchází. V konečném důsledku bychom prosinci měli mít kolem 350 lidí.
3: Celková likvidace dolu ČSM by mohla být levnější o stovky milionů korun, než se původně předpokládalo. Něco přes 2,5 miliardy z úspor firmy. OKD to chce stihnout do srpna roku 2028. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a v rámci zpravodajského přehledu Den v kraji je připraveno další téma. Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli suchu zásobovat vodou i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavními důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. Současná situace trápí především zemědělce. Problémy jsou však patrné i v lesích. Podrobnosti probere kolega Vladimír Šmehlík s klimatologem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globálních změn Akademie věd České republiky v rozhovoru O čem se mluví.
1: O čem se mluví?
2: Čtvrtek 21. května 17.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Extrémní sucho zasáhlo především Bruntálsko a Rýmařovsko. Trápí zemědělce a také lesníky. A tohle bude téma pro mého dnešního hosta. Tím je profesor Miroslav Trnka, klimatolog z Ústavu globální změny Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví?
2: Pane profesore, pojďme si to shrnout. To plošné sucho nebo zemské sucho, půdní sucho netrápí úplně celý Moravskoslezský kraj, ale extrémně teďka právě oblasti Rýmařovská, Bruntálská, vyšší polohy našeho kraje. Čím je to způsobeno aktuálně?
3: Tak je to způsobeno průběhem srážek v zimních měsících, relativně teplou zimou, řekněme nižší než obvyklou zásobou sněhu a tím pádem i dřívějším začátkem vegetační sezóny. To všechno dohromady spolu obecně s vyšší teplotou vede k tomu, že v krajině komparativně vůči normálu je méně vody než je obvyklé. Takže to, co my teď pozorujeme, tak jsou skutečně na květen nízké zásoby vody, přestože třeba v absolutním množství to není tak, že by v těch vrcholových partiích třeba jeseníků, ale i těch vyšších polohách na Bruntálsku nebyla v půdě žádná voda, spíše o to, kde se nachází, respektive, že nám chybí v povrchové vrstvě a v těch relativně chudších půdách to samozřejmě způsobuje poměrně zásadní problém zemědělcům, protože půdy v těch středních a vyšších polohách, jako je třeba Bruntálsko, nemají tu schopnost zadržovat vodu, jako ji mají hluboké nivní půdy nebo černozemně jižní a střední Moravy.
2: Rýmařovská, Bruntálsko a extrémní sucho, už to proběhlo i médii a taky vlastně zkazky zemědělců, kteří se s tímhletím potýkají, nebo lesníkům. Je tohleto pro tuhletu oblast našeho kraje běžný jev, nebo jak výjimečná je tahleta situace? Vím, že vy samozřejmě dlouhodobě sledujete stav půdního sucha na území celé České republiky. Je tohleto běžné pro tenhle region?
3: Svým způsobem samozřejmě se suchem se potkály už všechny regiony Česka v posledních 10 letech, včetně Bruntálska. Když bychom si vzali vlastně letošní rok, tak ano, zdá se nám to relativně výjimečné, ale i v loňském roce, zejména v červnu a podobně na začátku května, jsme měli období, kdy i na Bruntálsku bylo výrazně méně vody než obvykle. Problém samozřejmě je, že tím, že ty suší sezóny přichází čím dál častěji, tak se nám zdaleka tak rychle nedoplňují zásoby vody, zvlášť paté podzemní. A když té krajině chybí nejenom voda v povrchové vrstvě půdy, ale i v hlubších zdrojích, jako třeba v podzemních vodách, což je současný stav, tak se to projeví nižšími průtoky, obecně nižší dostupností vody v krajině jako v celku a nemá to co kompenzovat. Když krajina má stále ještě vodu v těch hlubších zdrojích, tak přece jenom ten dopad je výrazně menší, než když čelíme zároveň vlastně hydrologickému a zemědělskému suchu.
2: Mm-hmm. Já jenom ještě teda ve stručnosti, jakým způsobem se vlastně měří to sucho, půdní sucho? Předpokládám nějaké sondy, nebo jak to funguje?
3: A to je docela zajímavá otázka. My máme několik způsobů, které používáme. Ten první je, že vlastně používáme modelový odhad, který vychází z celé sítě měření meteorologických stanic a Českého hydrometeorologického ústavu, tak Akademie věd, které potom v půlkilometrovém rozlišení říkají, jaká je zásoba vody v půdě ve 4 vrstvách v závislosti na vegetaci a průběhu vlastně klimatice nebo meteorologických podmínek. Ta síť je pozemní stanice velmi hustá, takže odhad je relativně přesný a hlavně můžeme ho srovnat s obdobím od roku 1961 do současnosti. Takže dostaneme jakési relativní srovnání, jak tahle půdní vlhkost tuhle danou dobu se srovnává s tím, co je v daném místě obvykle. Druhý způsob, který používáme, jsou naši reportéři, kteří vlastně reportují aktuální stav půdní vláhy. To je relativně jednoduchý proces, do kterého se mohou zapojit v podstatě všichni, nejenom zemědělci a lesníci. A nám to dává relativně objektivní pohled pozorovatelů z různých částí České republiky. Aktuálně těch pozorovatelů máme přes 1300, v minulém týdnu jich reportovalo kolem 300. Takže máme docela dobrý přehled o tom, co vidí občané, kolegové, lesníci, zemědělci. No a potom používáme satelitní data, které dokáží mikrovlnnými vlnami vlastně proniknout svrchní vrstvou vrčkou půdy a říct, jaká je zhruba úroveň jejího nasycení. Případně používáme vlastně termální kamery na satelitech, které nám zase umožní říct, nakolik ta daná vegetace má nebo nemá dostatek vláhy. A všechny tyhle informace skládáme potom dohromady do nějakého souhrnného obrazu, který nám říká, jak ta situace vypadá. No a pokud jde o lesy a vegetaci jako takovou, tam používáme zase informace o kondici vegetace, její zelenosti, a v případě lesů máme v republice asi 220 stanic a monitorujeme asi 600 stromů kombinací sítí Dendronet a FireRisk. A ty nám říkají, jak jsou na tom jednotlivé stromy, a z toho můžeme zase odhadnout, jak jsou na tom lesy v rámci Česka, jak moc nebo málo jsou stresovány nedostatkem vody, nebo naopak, nakolik jsou v optimálním stavu. Když tyhle informace všechny spojíme dohromady, tak máme poměrně dobrý obrázek o tom, jak který region na tom aktuálně je. A k tomu dodáváme předpověď, to znamená, co nás v příštích zhruba 10 dnech a až v příštích několika měsících může čekat.
2: Miroslav Trnka, klimatolog z Ústavu globální změny Akademie věd České republiky, je mým dnešním hostem v rozhovoru O čem se mluví, a pokračovat budeme za malý moment.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Tak pojďme se ještě podívat. Tohle byla teda sonda do toho, jakým způsobem vlastně měříte půdní sucho, zjišťujete data. To je poměrně jako obsáhlá práce. Jaký je v Moravskoslezském kraji potom rozdíl, jakou roli v tom hraje geomorfologie krajiny? Mě totiž docela zajímá, jak se s tím suchem potýkají vlastně oblasti těch hornatin, hor, pahorkatin, a nebo třeba jaký je rozdíl mezi Moravskou bránou, kde prostě protéká řeka Odra, kde se stáčejí všechny ty vody. Je to tam zásadní rozdíl v tom, jak funguje měření sucha, nebo jaké to sucho je aktuálně teď?
3: Tak tam samozřejmě rozlišujeme dvě věci. Pokud jde o to sledování, tak tam postupujeme na celém území stejně. Zohledňujeme samozřejmě geomorfologii, půdní podměry, nadmořskou výšku, sklonitost, expozici. To všechno ty naše modely do jisté míry dokáží vzít v úvahu. A samozřejmě je poměrně zásadní rozdíl mezi středními a vyššími polohami a Moravskou bránou, zejména v půdních vlastnostech, které jsou v Moravské bráně jako zásadně lepší, nebo v průměru lepší než v těch středních a vyšších polohách. Samozřejmě, že oblasti, které mají nízkou schopnost zadržovat vody v půdě, mají mělké skeletovité půdy, spíše písčité než jílovito-hlinité, tak to jsou obecně místa, kde se vysychání půdy, rychlé snižování zásoby vody projevuje rychleji, zatímco v oblastech třeba Moravské brány sucho může nastoupit o něco později, a samozřejmě má i tu výhodu, že se může minimálně v té nivě spolehnout i na vodu na relativně blízko pod povrchem. Co je ale důležité si uvědomit, je, že Moravskoslezský kraj leží jaksi v oblastech, které jsou relativně příznivější klimaticky než třeba jižní Morava z pohledu vlastně dostatku váhy. Obecně srážkový úhrn v Moravskoslezském kraji je poměrně významně vyšší, až 150 litrů na metr čtvereční v průměru oproti Jihomoravskému kraji. A region je obecně chladnější, takže v minulosti to představovalo z pohledu produktivity výhodu, ta nevýhodu. Dneska je to spíše výhoda, protože v probíhající klimatické změně dochází ke zvýšení teplot a srážky zůstávají přibližně stejné a de facto umožňují potenciálně vyšší produktivitu tohoto regionu. Ale přináší sebou to, co jsme v minulosti neznali, to znamená častější období, kdy v půdním profilu není dostatek vody, a protože ty půdy jsou relativně málo vodědržné, no tak se nám sucho tady propisuje podstatně rychleji do stavu porostů, než je tomu třeba na Hané nebo v oblasti jižní Moravy.
2: Říká Miroslav Trnka, klimatolog z Ústavu globální změny Akademie věd České republiky. No a my v našem rozhovoru o extrémním suchu v Moravskoslezském kraji budeme hovořit i za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
2: Pojďme ještě v posledním vstupu, mě to docela zajímá, protože jasně, tak máme teďka velké sucho, zemědělci, lesníci to pozorujou, začíná se to projevovat vlastně na výnosnosti zemědělců, na plodinách, které teďka aktuálně docela strádají, ale je to prostě fakt, se kterým asi těžko něco uděláme. Jsou vlastně nějaké možnosti, jaké má člověk, jak tu krajinu, jak jí pomoci od toho sucha, zadržování vody, nebo existují vlastně nějaké možnosti, které teďka aktuálně máme, které by nám pomohly z tady té situace vyváznout?
3: To je jako důležité a to je jeden z důvodů, proč vlastně vznikl samotný projekt Intersucho. To je dáno tím, že v případě probíhající epizody sucha je už relativně pozdě na to připravovat se na sucho. Mm-hmm. No, to nám zbývá pouze co nejlépe hospodařit vodními zdroji, které máme, ať už je to zemědělec v půdě, nebo třeba vodohospodář ve vodních nádržích nebo podzemních vrtech. A to, co ale samozřejmě můžeme udělat, je vzít v úvahu ten dlouhodobý trend, který pro Českou republiku znamená spíš nárůst teplot a stejné množství srážek a tedy pravděpodobnější výskyt sucha a krajinu začít přizpůsobovat a přizpůsobovat tomu i hospodaření. Je potřeba ale říci, že v případě, že do krajiny přijde skutečně extrémní sucho, tak většina těch našich opatření

0: protože v případě velkého sucha, to je jedna z věcí, čím se sucho odlišuje od řady jiných extrémů, tak je velmi nízká pojistitelnost tohoto rizika a nevyzpytatelná délka trvání. Takže ona skutečně jako další suchá epizoda může mít poměrně významně negativní dopad na hospodaření nejen zemědělských a lesnických firm, ale i třeba průmyslových závodů v případě odstávky vody nebo nějaké technologické poruchy způsobené tím, že prostě v území se nenachází dost vody a není možné ji tam rychle dodat, protože to, co sucho sebou přináší, je i fakt, že zasahuje obvykle poměrně velké území naraz, takže si nemůžeme vzájemně vypomoct. To je věc, kterou bychom měli mít na paměti.
1: Nakolik se vlastně ta období dají aspoň předvídat nějak časově, nebo mají zemědělci zvolit jiné odolnější plodiny, nebo existuje nějaká vize toho, kdy dokážeme odhadnout, jaký ten rok bude, jaká bude ta sezóna, nebo je tam něco takového, co bychom mohli aspoň se jako přiblížit nějaké předpovědi?
0: Skvělá otázka a tady mám ne úplně dobrou odpověď. My dokážeme poměrně dobře odhadnout, co bude v horizontu jednotlivých desítek let. Když půjdou posluchači na třeba webové stránky Klimrisk, tak uvidí, jakým způsobem se bude nasycení půdy v průměru měnit v jednotlivých dekádách až do konce tohoto století. Současně dokážeme předpovědět poměrně dobře, jak bude zásoba vody v půdě vypadat v příštích zhruba 10 dnech. To najdou posluchači na stránkách Intersucho. A pak je tam dlouhodobá předpověď, která je ze všeho nejproblematičtější, protože tady nemáme žádný jednoduchý nástroj. Klimatický systém je deterministicko-chaotický a my ho dokážeme poměrně spolehlivě předpovídat na 3 až 5 dní dopředu, o něco méně spolehlivě na 15 dní a cokoliv dál, tak je v podstatě úvaha buď empirická, založená na nějaké analogii z minulosti, anebo pokus odhadnout, jaký by ten vývoj přece jenom mohl být pomocí dynamických modelů. A to, co my, abych se nevyhýbal odpovědi, vidíme pro příští týdny, tak právě pro východ Moravskoslezského kraje i za 4 týdny je pravděpodobnější, že bude přetrvávat nedostatek vláhy, protože v minulosti, v předchozích 65 letech, pršelo natolik, aby se zásoba vody v půdě doplnila dostatečně pouze zhruba 10krát z těch 65 let. Takže je méně, ale to neznamená, že se tak nestane. Tady je to v podstatě pravděpodobnost, tak jako když házím kostkou, tak tady mám kostku, která má přece jenom o něco víc šestek, takže jsem si jistější, ale to neznamená, že za 3 týdny nemohou přijít extrémní srážky. To bohužel nevíme a to je omezení současné meteorologie.
1: To říká pro Český rozhlas Miroslav Trnka, klimatolog z Ústavu globální změny Akademie věd České republiky. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor pro Český rozhlas.
0: Děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům, zvláště z Bruntálského kraje, aby sucho co nejdříve odešlo.
1: A na vás se budu těšit zase příští týden v rozhovoru O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. O čem se mluví?

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji a připravený je telefonát s meteorologem, předpověď počasí. Ve spojení jsme s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, jak to s počasím aktuálně vypadá?
1: Tak máme většinou polojasno, zvětšená oblačnost je v okolí hor a zejména tedy na Třinecku a Jablunkovsku, tam teďkom doznívají ještě slabší přehánky. A teplota ta nám dneska vystoupila na 18 až 22 stupňů a vítr foukal a fouká stále ještě severní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
1: V noci bude většinou polojasno, jen na tom Třinecku a Jablunkovsku teďkom ještě z večera budou doznívat přehánky, brzy ustanou, kránu se potom vyjasní a výjimečně se také mohou tvořit mlhy. Teplota nám klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích tam až na hodnoty kolem 5 stupňů a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě pojďme zmínit, jak bude vypadat ohledně počasí víkend.
1: Já se ještě omlouvám, protože jsem nedořekl.
0: Řekli jsme pátek. Pátek.
1: Ano, právě. Tak ať to posluchači slyší. Ráno bude malá oblačnost, ojediněle i ty mlhy, ty se ale brzo rozpustí a v průběhu dne bude částečně přibývat oblačnosti. V jeseníkách tam není vyloučeno, že se vyskytne nějaká slabší přehánka, ale jinde se to obejde téměř 100% beze srážek. No a teploty nám vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a potom o víkendu to bude postupně se oteplovat. V sobotu očekáváme, že bude většinou polojasno. Jen výjimečně se může objevit slabší přehánka, teploty po ránu budou od 11 do 7 stupňů a přes den naměříme 20 až 24, v neděli bude ještě tepleji 23 až 27 stupňů, v ranních hodinách jasno nebo polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a potom se místy v průběhu dne mohou vyskytnout i přehánky, takže tam se to trošku zhorší, ale na druhou stranu bude neděle nejteplejší.
0: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zítra vám ve vysílání nabídneme v rámci Dne v kraji mimo jiné reportáž z Osoblažska, kde lidé mohou nově využít poptávkovou dopravu. Stačí mobilní aplikace nebo objednání po telefonu. Službu zřídilo hejtmanství. Také se vydáme do Frýdku Místku zjistit, proč v tamním zámku uzavřeli jeden z hlavních reprezentačních sálů, ve kterém město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky nebo oddává manžele. A budeme zjišťovat i to, jak jsou v národopisném areálu v Dolní Omné připraveni na tradiční slezské dny, které se tam konají už o tomto víkendu. Slavnosti organizované Maticí Slezskou Dolní Omná patří k největším a nejúspěšnějším v kraji.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Hlučínské muzeum hledá nové historické předměty. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
5: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
3: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
6: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
3: Muzeum Hlučínska rozšiřuje sbírku, která dokumentuje život obyvatel v této části regionu. Vyzvalo proto pamětníky, aby muzeu půjčili nebo věnovali například staré dopisy, části oděvů, kroniky nebo vybavení domácnosti. Cílem je uchovat vzpomínky na starší generace. Muzeum tyto předměty zpracuje a zapojí do chystaných výstav. 2 nová odpočinková místa nejenom pro turisty vznikla v okolí Bolatic na Hlučínsku. Jedno je u vodojemu na Albertovci, kde kromě nové trávy a stromů přibyly také lavičky s výhledem na Beskydy a Jeseníky. Bolatická radnice zvažuje umístění výrazného ornamentu ve tvaru srdce nebo kříže.
7: Druhé místo je v oblasti zvané Na náplatkách, kde už je nové posezení u 3 vysazených stromů a 1 o kousek dál i se stolem. Jde o tradiční turistické zastavení s výhledem do všech stran, které se podařilo upravit. Z Hlučínska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci a ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Během zítřejšího dne pak oblačnost částečně přibude a s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout i přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 11 opravují značení v exitu na Šenov. Počítejte tam se zdržením. A v Třinci se zdržíte v ulici Krýdecká. Je tam hustý provoz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme krásný podvečer, 4 minuty po 18. hodině. Připravena je ostravská rozhlasová rodinka, takže budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali do redakce. Přidáme i písničky, o které jste si napsali. Dojde i na vaše telefonická přání, pokud se nám podaří všechna ta písemná včas vyřídit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A první přání i písnička v našem vysílání bude pro pana Jaroslava Sorge z Hradce nad Moravicí. Uplynul další rok a tvé narozeniny jsou tady. Všichni ti přejeme, aby byl tvůj život naplněn nadějí, radostí, štěstím, ale hlavně zdravím. Kolem sebe milující rodinu. Ke gratulaci se připojuje manželka Šárka, René s rodinou, Pavlína s Robíkem, malý pravnuk Oliver přidává ten nejkrásnější úsměv. A za všechny je podepsána švagrová Danuše. No a milé přání je připojeno. Rádi bychom směs písniček O pivu, jelikož oslavenec pracoval dlouhá léta jako sládek v opavském pivovaru. Tak je tady směs valčíku a polek, která se jmenuje Kde je sládek? Hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přání už je připraveno pro pana Jana Kolůcha z Opavy k jeho krásným 70. narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spokojenost, mnoho sil a radosti do dalších let, ať tě každý den těší rodina, přátelé a obyčejné malé radosti života. 70. je krásné jubileum, přejeme, aby další roky byly stejně pohodové, veselé a naplněné láskou. Vše nejlepší, hodně štěstí a pohody přejí děti Jana a Petr, vnoučata Karlík, Dášenka a Verunka, zkrátka celá rodina, přátelé i kamarádi.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A další vzkaz už je připravený, tentokrát k svátku Monice Papírkové z Frýdku Místku. Přejeme ti spoustu zdraví, radosti, pohody, úsměvu každý den, ať máš kolem sebe pořád lidi, kteří tě mají rádi a ti život přináší jen samé hezké chvíle. S přáním všeho nejlepšího tě zdraví celá rodina Papírkova. A prosíme o novou písničku od Heidi Janku, která se jmenuje Milé ženy. My vám ji rádi pošleme a přejeme hezký poslech.

0: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady Harenda a se mnou ve studiu sedí Ruda Švestr z kapely Meselina. Jestli jste koukali na naši pozvánku na Facebooku, tak asi tušíte, kdo to Meselina byla, ale proč si kapela vybrala tenhle ten název, Rudo?
2: No, je to prosté. Já jsem v té době četl knížku o Meselině a její povahové rysy mě zaujaly pro její chytrost, pro její agresivitu v tom dobrém slova smyslu a taky v tom, že to byla velmi rozporuplná osoba a to mě zaujalo a myslel a tehda jsem se prostě rozhodl, že by to byl vhodný název pro kapelu jako podsta této ženě.
1: Tak to si dneska ověříme, jak to funguje. První pecka, kterou si dáme, je taková jako spíš, řekl bych, zemědělsko-průmyslová, cepy a kladiva.
2: No, je to spíš taková politická záležitost, ale to už je tam každý někdo.

0: Posloucháte Herendu dneska s kapelou Meselina. Povídáme si o historii kapely, která sahá, já jsem si myslel, že hluboko do 90. ale dokonce hluboko do 80. let. Tak pojď to, Rudo, uvést na pravou míru, kdy vlastně kapela zahrála první tóny a kdo v té kapele tenkrát byl?
1: Já to možná neřeknu úplně zcela přesně, ale bylo to rozhodně před rokem 89, kdy jsme měli tehda kapelu Poměnky. To byla taková recese a teda tam hráli kluci z Karviné, taky Roman Easy z Dogy. Ta kapela se rozpadla a vznikly kapely dvě, což je dobře. A to byla Doga a Meselina.
0: Jak to vypadalo na přelomu 80. a 90. let v Karviné s nějakým hraním jakože v klubu nebo na nějakých pódiích? Dalo se tam někde koncertovat?
1: V podstatě kdekoliv. Ono po té revoluci byl obrovský hlad po té rockové muzice a bylo to znát, měli jsme tam první klub, to jsme se bavili před vysíláním, byl to Rocket Club, takže se tam se dalo hrát a tam bylo prakticky pořád plno, ale nejenom tam, dalo se pronajmout si třeba hospodu nebo sál, tehda Kovona, byla to hospoda Ovečka, U Bulače a dal se pronajmout sál a celkem nebyl problém dostat lidi, protože jak už jsem jednou řekl, ten hlad po té rockové muzice byl veliký, takže stačilo načmárat pár plagátů a většinou byl sál plný.
0: A je hlad po rockové muzice v Karviné ještě i dneska?
1: No, vzhledem k tomu, že přísun té muziky od té doby se poměrně změnil, to znamená, že tak jak i informace, tak i muzika se k nám dostává poměrně v obrovských balících a lidi už si opravdu vybírají, protože když se podíváme dneska na letní festivaly, tak není problém sem dostat téměř jakoukoliv kapelu, i žánrově barevné kapely, takže dostat lidi do klubu je problém, je to trošičku o tom se víc tomu věnovat, víc to propagovat a samozřejmě nabízet něco zajímavého.
0: Jasně. Tak pojďme ještě zpátky do těch devadesátek. Tenkrát kapela hrála takový ten dřevní hard rock. Změnilo se něco od té doby nebo v podstatě jste nositelé tohodle toho žánru do dnes?
1: My jsme spíš jakoby vyznavači toho takového, řekl bych až skoro klasického hard rocku, protože máme rádi melodie. Samozřejmě ne úplně každá skladba je takový ten čírý hard rock. Snažíme se zabrousit do nějakých i tvrdších stylů, případně zase naopak do těch měkčích vod. Ale takovým tím nosným prvkem v té naší muzice je melodie a text.
0: Jasně. Od těch 90. let mám takový pocit, si v kapele zůstal už jenom ty sám, že jo?
1: V podstatě ano.
0: Takže zbytek lidí se věnuje rodinám a jiným takovým klidnějším věcem, ale tobě to nedá zkrátka spát a věnuješ se muzice. Mm-hmm. Než si budeme dále povídat, tak si pustíme další pecku kapely Meselina s takovým zvláštním názvem Loser, aneb asi tě zastřelím. No.

0: letou pauzu. Já jsem se v té době věnoval folk rocku asi 8 let, protože já mám rád veškerou muziku a folk rock jako takový mě bavil. Takže Meselina vlastně vznikla znova v roce 2011. Od té doby jsme natočili pouze jednu desku, ta se jmenuje Mizerov podle čtvrtí karvinské. A pak už jsme dělali spíš jako věci formou singlu, videoklipu. A tak nějak jsme se přizpůsobili době, protože dneska to CDčko, nebo taková ta regulární deska, už tak moc nefrčí. Možná, že i strategicky je lepší to obecenstvo a ty diváky a posluchače spíš krmit tak jakoby po troškách, aby člověk zůstal tak nějak v permanenci. Samozřejmě se nebráníme nové desce, ale zatím jsme zvolili tuto strategii, která je, tak bych řekl, i obvyklejší v dnešní době.
1: Jasně. Ještě jsme nepředstavili všechny členy kapely Meselina, tak pojď to, Rudo, udělat.
0: Tak za bicím sedí náš bubeník a to je Pavel Míkšaník, kterého jsem se jenal na inzerát. Byl to klučina, který hrál po vesnicích a musím říct, že od té doby ušel velký kus cesty. On tvrdí, že jsem ho strašně moc drtil a že jsem byl surový a tak jsem si ho vlastně vytvaroval k obrazu nebo k potřebám svým. Další je inženýr Milan Malina, to je už ostřílený kozák na basovou kytaru. Na druhou kytaru hraje Martin Petráš a za mikrofonem stojí naprostou většinu času Karin Musiolová, původně babčínská. Ano, a druhou kytaru a muzice jako takové se věnují já.
1: S písničkama to máte tak, že tvoříš asi především ty. Jak to funguje? Přineseš už hotový nápad s aranží, anebo dáš tam těm muzikantům ještě trošku prostoru, aby si tam vnesli i něco svého?
0: Většinou přinesu už svůj nápad. Já to mám doma tak, že tu skladbu xkrát nahraju, různě ji aranžuji na mnoha způsoby, až dojdu k nějaké formě, která mi vyhovuje. A většinou je to teda ten první nápad, Okamova břitva.
1: Jasně.
0: A takže tak, ale donesu to do kapely, ale nebráním na té skladbě dál pracovat, protože nejsem úplný genius, že? A ty úhly pohledu můžou být různé a můžou té skladbě prospět. Takže nechávám do toho samozřejmě mluvit kapelu.
1: Jasně. Před námi je další písnička, která se jmenuje Anděle za sklem a potom si zase...

0: Posloucháte Harendu s kapelou Messalina. Bavíme se o deskách, o písničkách, ale taky o koncertování. Kde Messalina nejraději hraje?
1: Tak my to máme nejradši tady v regionu. Samozřejmě úplně nejradši hrajeme v Karviné. Několikrát jsme hráli na poměrně známé akci Karviná Rocks. Máme rádi to okolí Jablunkov, kde nás můžete slyšet, Jablunkov návsí 27.6. ještě společně s jinýma kapelama, jako třeba Bloody Obsession, Sepuka. To je druhý ročník, na tom prvním ročníku jsem hrál také, ale s jinou kapelou a vyvedlo se to, bylo to super, takže se tam moc těšíme, takže 27.6. Kufer Rock se to jmenuje a je to v Jablunkově na návsí.
0: Na internetu jsem dohledal, že se věnuješ i práci s mladými kapelami a že nějaký festival nebo koncert dáváš dohromady, tak o co přesně jde?
1: No, já jsem dostal takový nápad. Většinou je to tak, že kapely si vlastně koncerty vyměňují, že pozvete kapelu a ta zase pozve vás a tak dále. A mně to připadalo už takové fádní, furt dokola. A napadlo mě, že by nemuselo být špatné zkusit se poohlídnout po kapelách, které jsou mladé. A mám na mysli teda extrémně mladé. Nemám na mysli kapely 20-25 let, ale spíš kolem těch 10. Dal jsem si sám sobě takový limit, jakože zhruba od toho nižšího věku do 19 let, případně 20 let. Spousta lidí mě od toho odrazovalo, že ty kapely neseženu, ale já jsem se tak nějak nedal. Pustil jsem se do toho a udělal jsem první ročník společně s kapelou a s přáteli, kteří mi v tom samozřejmě pomáhali, v klubu Hard Cafe v Karviné. Takový první ročník mladých kapel. My jsme tam hráli samozřejmě jako jakoby hlavní kapela a kromě nás tam hráli ještě 4 velmi mladičké kapely, někde kolem 10 let, 12 let, 14 let, 16 let. A k mému velkému překvapení ten klub byl úplně plný. Ta akce se vydařila. Dokonce nám pomohla televize Polar tedy s tím. A tak se chystám i na další ročník a mám v plánu, že bych vlastně každý rok se pokoušel nějak udržet tu tradici.
0: A ten koncert je na konci roku někdy, že?
1: Jo, to je 12. prosince v klubu Hard Cafe, no.
0: Tak pokud nás slyší mladé kapely, případně jejich manažéři nebo rodiče, tak na stránkách kapely Messalina najdete kontakt na Rudu Švestra a s ním se už domluvíte. Na YouTube předpokládám, máte i nějaké videoklipy k písničkám. Tam je ještě zpěvačka, která s vámi zpívala doposovat. Teď je tam nějaká změna na postup zpěvačky?
1: No naše zpěvačka, kterou tímto strašně moc zdravím, Karin Musilovou, teď má nějaké osobní problémy, já se nechci o tom šířit, a tak si dala takovou pauzu a my jsme byli nuceni přibrat nějakou alternativní zpěvačku, která v tuto chvíli nám pomáhá. Jmenuje se Milada Šímová. Je to moc šikovná holka. Hlasově na tom je hodně dobře. Možná, že jí chybí zkušenosti z těch větších pódií, nebo před to většíma jsou lidi, ale to si myslím, že si sedne. No tak teď s tím pracujeme a uvidíme. Zatím se to jeví dobře, takže si myslím, že by se to mohlo někam pohnout. Možná je dobré říct, že právě proto teďka tak trošku jak by nefungujeme veřejně, ale spíš jsme zavření na zkušebně.
0: Jasně. Ruda, ti děkuji za návštěvu. Jenom připomeneme koncert 27. června v Jablunkově, ano, kde bude kapela Messalina a ještě spousta dalších jiných hudebních part. Milí harendáci, hezký zbytek večera, mějte se krásně, no a příští týden zase u Harendy. Naschle. A poslední dvě pecky, Ztracený směr, Pravda a láska, kapela Messalina. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. V Nové Mýčíně dopadli pachatele, který ukradl kasičku s penězmi pro nemocné lidi. Chodci v centru Českého Těšína musí počítat s omezením. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, přeje Lucie Kociánová. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
2: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Novojičínští policisté dopadli zloděje, který ukradl charitativní kasičku v obchodním domě. Lidé do ní věnovali zhruba 6000 korun, které měly pomoct nevyléčitelně nemocným. Podle policie muž ukradené peníze utratil. Případ se teď bude řešit v přestupkovém řízení. V centru Českého Těšína ode dneška začalo platit omezení pro chodce. Radnice uzavřela část chodníku podél Jablunkovské ulice. Jde o úsek mezi podchodem pod železniční tratí a přechodem pro chodce u bývalého autobusového.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno, tým zapsaný spolek, tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky, na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a který já bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme. Takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvát,

0: co nejvíce oni potřebují.
1: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy. Dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaký organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
2: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipeň. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky. Samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat.

0: hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
1: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
2: středu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná, dá se to říct takhle.
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok, nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem i informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo? Jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano. Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stanice Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: To děkujeme.
0: Takže byste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem se tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu a jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě, nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kde vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to, to, to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo,
0: to určitě
1: budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna, jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: No vidíte, i text umíte a ten váš vám občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň Plzeň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě, sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 1.

0: 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu Jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na kolejích.

tón, možná spíš budu spát s písní, kterou má.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitona, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Twitty.

to musel tolik let pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát.

mne objevil. Tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech

včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Byrds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rize Trimská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Tak kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici

0: auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
3: Vánek svaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze

0: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:1 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
1: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: levé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. Jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prostopravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme.
0: Jistě.
2: Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Jeho to v postavice proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: To ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
7: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
7: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
7: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
7: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
7: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
4: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
7: Oni se pohádali kvůli účtu?
4: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
7: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
4: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
7: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
4: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
7: Uměl vůbec střílet?
4: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
7: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
4: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
7: Je tam vůbec nějaký bufet?
4: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
4: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
7: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
4: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
7: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem Vrátnice, v které seděl pan Glenn?
4: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
4: Služba ve Vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
4: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
4: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
7: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
7: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900 730.

0: 1 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující 2 hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Maconem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vaříček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinu a vjela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu, anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené. Taky se může stát. Spala jste někdy?
2: Ne, potom už ne. No ale abych to dovyprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kámoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pozdně do toho, měl favorita, říkám, pozdně do toho. A já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No, vzpomínky to máte skoro jako živé. Jako by to bylo včera a přitom 25.
2: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky. Ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky, jako.
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. Na nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Octavii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, ale svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálky ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jede manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, toto zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Ano, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější, když auto supluje ložnici. Tak Pavel napsal, dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlim, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste zima. Musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec, to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak tenkrát se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem, energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přejeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat, přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák.
0: Ano.
2: Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: střední
2: tak,
0: Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láká na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky, čuk, čuká mi ten čudný zvuk. Čuky, čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk. Čuky, čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky, čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco
1: o nocném autě. Jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu, a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta. Byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt. Ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já ona mě ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přespala. No ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí. A tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jináš v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: Není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nasledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici. No, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost. 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě leto zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase... Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také vítána. Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, když jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensku se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využijím. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl s sebou, a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé, do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně. Zdraví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit,

0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře, kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi, taky vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je stavě přes 60 roků. To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje. A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v uvozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme...

0: jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama.
1: Ano.
0: V tom dominu. A oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajedeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
1: Ano.
0: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
1: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
0: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel...
1: Ten byl slušný, ten jo.
0: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počesnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no tak... Tak kluci naštvání byli na nás, jo?
1: Že nic.
0: Já si myslím, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nás nevzali do města. A my jsme se takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
1: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
0: No, ano, představte si, no, to, já to nechápu, tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
1: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
0: Ne,
1: Ne.
0: Mám se ne.
1: To by byla asi sekec.
0: Možná, že s tím časem potom, už jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo, teď. Je, oni nás mohli klidně z násilnicu a udělat.
1: No jasně.
0: To, co takže se nakonec byli ti kluci ještě fakt všecká
1: to je, to je tak, doma. Když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
0: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky. My jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. Až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
1: Jo, to jako to.
0: No tak, no. Tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
1: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
0: No, já jsem tě smývá nohavisa a říkám, tak musíme teď a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už. No.
1: No vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
0: No, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
1: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
0: to je škoda,
1: o rodině.
0: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
1: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec
0: takže
1: nezlobím.
0: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze.
1: Děkuju,
0: no.
1: Zdravím do Těšína, no, dobrou.
0: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma, jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
1: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala. To je radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje
1: to,
0: takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Krabina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že? Takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli, tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjazdě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit.
9: Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník.
11: Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do Lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to, tak si káš, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma. A se tam pro mě jako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no, bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě. Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byly nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na té štupní ulice, se to udělalo, jo, opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do Lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem,
0: ano,
1: vám,
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdybychom se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistběra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takové jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to. Přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemluv na
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže už mě to
0: no
1: tak
0: děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si tak, představte, takovýmhle. Že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Vyjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustům. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, s jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, a. Jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase, to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory. To bylo pole ohromný. No my jsme měli strach. My s tím naším Moskvičem jsme tam stáli na kraji. No bylo to strašný. Teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říká německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme.
0: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty řací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice, teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Jsme tam jezdili třeba
0: jen tak.
1: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: Tak jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli jaký hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili. Teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, hned, že jo. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky. Když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zatáhla a říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, ježišmarja, teď je tady ještě snad násilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta, ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. Jedna noc tam v Žigulíku a druhá až doma v garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, a pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéž by. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty Neteři mám Neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nijak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka Neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimně. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako by vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
3: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li

0: nepravdoví řeknou mu, že nemá vtipu. Jeli žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani sto vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ač s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonují ho nem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
2: Haló?
3: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no. Od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvihl prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví, Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu Rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan Rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně mrzká náhoda pana Rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem Rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan Rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan Rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu Rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan Rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu.